0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Ranní vibe Radia Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se zastavíme v Itálii a představíme ti Meknu, rapera a zpěváka, který spojuje melancholii, eleganci a moderní zvuk. Jeho tracky jsou jako večerní jízda městem. Pomalé, stylové, s hlubokým podtextem. Mekna je jako kámoš, co ti nenápadně řekne,

Tady je tvoje Metropole. Dneska je to o chytlavosti, energii a pořádných refrénech. Přichází Jonas Blue, britský DJ a producent, který ví, jak udělat hit. Jeho tracky jsou jako žvíkačka. Drží se ti v hlavě a nechce pustit. Jonas je jako kámoš, co má vždycky playlist na road trip a nikdy nesklame. Jeho styl kombinuje tropické tóny, taneční rytmy a popové melodie. Prostě hitmaker tělem i duší. Zůstaň s námi, protože na Metropoli teď padá jeden banger za druhým.

0: Metropole.
1: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Toma Gregoryho, britského zpěváka s jedinečným hlasem a charizmatem, který si rychle získal fanoušky po celém světě. Jeho hudba je plná emocí a chytlavých melodií, které se tě získají na první poslech. Tom dokáže svým projevem vyprávět příběhy, které tě vezmou za srdce a zároveň tě rozhýbou, když je čas na zábavu. Je jako kámoš, co ti vždycky zlepší náladu a přinese správnou atmosféru, ať už jsi kdekoliv. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební překvapení.

Tady je tvoje Metropole a dneska se podíváme na legendy, co definovaly elektroniku. Daft Punk. Tahle francouzská dvojka ve své hudbě míchá takové kouzlo, že se ti chce tančit, i když zrovna sedíš v tramvaji. Jejich styl je prostě unikát, co ovlivnil celý svět a pořád drží laťku vysoko. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čekají další hudební poklady.

0: Až Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byly 3 hodiny.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a mým dnešním hostem je Tomáš Juřík, kouzelník a iluzionista vystupující pod přezdívkou Tomas Jano. Ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, děkuju za pozvání.
0: Tomas Jano, jak moc se ti stává, že po tobě chcou nějací kamarádi nebo známí vidět nějaké kouzlo?
1: Hele, tím, že už to dělám nějakou dobu, tak kamarádi viděli hodně kouzel, jakože hodně, stovky kouzel, takže tam se to až tak nestává, ale je pravda, že si dám vždycky, když máme nějakou větší sešlost, třeba rodinou a jsou tam právě známí kamarádi a mám něco fakt novýho, co stojí za to jim ukázat, protože tím, že oni už toho viděli ode mě tolik, tak jako zaujmout je něčím je fakt těžký, takže to musí být fakt nějaká bomba. Jo? Neukazuji jim něco, jenom nějaký koncept, na kterým dělám, ale když mám fakt nějakou tutovku a pecku, tak samozřejmě jim to ukážu. Naposledy si vzpomínám, když jsme byli jsme měli pronajmutou chatu, tam byl krásný bazén, tak jsem dělal vlastně levitaci něčeho nad kamarádkou v bazéně a to bylo super, to jsem dával i na internet. No tak to bylo takový jako wow, tak to jsem udělal, ale jinak se spíš snažím tím, že vlastně už to dělám, já nevím, 12 skoro, tak a byl jsem dospělej, což je tak netradiční, když kouzelník začne, nebo kouzelníkem, když se stane člověk v dospělosti, není úplně typický. Většinou je to dítě okolo 8-10 roku, že dostane třeba nějakou kouzelnickou sadu, chytne ho to a pak se z něho stane kouzelník. Takže tím, že já už jsem začal takhle v dospělosti, dá se říct po 20. roku, tak všichni tí mí známí a kamarádi byli vlastně moje první publikum. Jo, na nich jsem testoval, učil se a oni mi taky dávali to, že mi dávali tu dobrou zpětnou vazbu, že byli i kritičtí, což je potřeba nejenom chválit, ale řekli, hele, tady jsem viděl, jak to trošku bylo vidět, nebo něco, když jsem začínal, jo, takže to bylo dobrý a oni už to viděli opravdu kvanta a když jsem jakoby s přáteli nebo někde sedíme, tak si spíš povídáme jakoby o životě a necháváme profesní jako věci snažit se být stranou, no, protože přece jenom ono je i tak, o čem si povídat a tím, že mám aktivní sociální sítě, tak oni v podstatě vidí, co se děje, kde jsem vystupovala tak. Takže myslím si, že poslední roky už to tak moc neřešíme.
0: No každopádně ty působíš i v showbiznise. Je pravda, že to teďka neprožívalo úplně nejlepší časy skrz vlastně koronu, to znamená plno tvých vystoupení a akcí byla vlastně zrušena. Tak nabízí se samozřejmě otázka, jak si to všechno zvládl?
1: No, napřed, když to vlastně bylo, pokud se nepletu, nějak začátkem března, že bylo první jakoby vyhlášení lockdownu, tak jsem byl trochu rád, což je jako teď, když to říkám nahlas, tak to zní divně, ale já jsem byl opravdu malinko rád, protože já jsem si předtím roky neodpočinul, já jsem jezdil z akce na akci, co bych za to dneska dal. No a pořád jsem někde cestoval a neuměl jsem nikdy říct ne a v podstatě jsem si s rodinou, my jsme pořád jako s rodinou spolu, ale neměli jsme nikdy třeba týden nebo 10 dní dovolené za posledních 5 let předtím, že bychom si řekli, hele, letíme na dovolenou nebo k moři, protože pořád ty vystoupení byly, já jsem za ně byl moc rád a říkal jsem si, hele, já neřeknu nikdy ne. Vždycky jsem si říkal, hele, tohle léto už pojedem na dovolenou. A třeba v červnu už jsem potom neměl ten týden volnej, kde by ta dovolená mohla proběhnout. No, takže jsem byl rád ten první měsíc, potom už ne, že jsem si odpočinul, to byla taková ta nucená dovolená, no a potom už mi to trošku začalo líst na nervy, no. Ale pozor, po tom měsíci, co jsem jako fakt chilloval, jak se říká, odpočíval, užíval si nic nedělání, tak jsem se do toho obul, protože jsem si říkal, tak jo, tak to skončí, otevře se to všechno a já těm svým divákům chci dát zas něco novýho. Takže jsem trénoval věci, na které předtím třeba nebyl čas, nebo jsem si i vyráběl a opravoval některé rekvizity třeba na jeviště, takže jsem ten čas využil fakt dobře. No, pak se to otevřelo, bylo to skvělý a pak se to zase zavřelo. To už tak skvělý nebylo. A to už, ale musím říct, že jsem trošičku s tím malinko počítal, no, že se to na podzim ještě trošku zvrtne. No a teď snad, doufám, už bude ne úplně dobře, ale aspoň líp. No.
0: No a po finanční stránce, když se zeptám, protože ty jako kouzelník, tam se samozřejmě nabízí to, že bys si mohl nějakým způsobem pomoct.
1: To je pravda, po finanční stránce je to tak, že jsem využíval toho, že jsem kouzelník a koukal jsem doma na Netflix a vzal jsem si vždycky nějaký, já ti to ukážu, vzal jsem si vždycky nějaký bankovky A já jsem vlastně pracoval, ale u Netflixu. Hele, vzal jsem si vždycky doma nějaký bankovky, já ti to můžu i ukázat a dokonce tě to i naučím. Doporučuji začínat vždycky s menší hodnotou, třeba ze stovkou a vezmi si takhle, hele, sadu 1, 2, 3, 400 korun, jo? Což není až tolik, ale když si je takhle srovnáš, přehneš, takhle je otevřeš, chytíš a jenom uděláš, tak je okamžitě proměníš v 800, takhle u seriálu nebo u filmu a přežiješ. Ne, samozřejmě tohle je iluze, je to kouzlo, kdyby to tak šlo, tak by to bylo moc pěkný, ale jak jsem říkal, já jsem v létě počítal s tím, že ještě na podzim se to k nám tak nějak jako vrátí, takže jsem zužil investice a utrácení a šetřili jsme vlastně na to, aby jsme, protože když to zavřou, tak my jsme vlastně první, koho zavřou a poslední, koho otevřou. Myslím, jakoby zpěváky, baviče, kouzelníky. No a teď si myslím, že už bude líp. Už to bude lepší.
0: To já taky doufám. A rovnou navážu vlastně na tu otázku před tou koronou, než se všechno spustilo, tak kde ty jsi vlastně všude vystupoval? Můžeš to klidně vzít od svých počátků až po tu poslední dobu.
1: Hele, teďka, já se kousek posun, protože tady do jasný, toho takhle ťukám. Teď jakoby největší takovej trend, nebo takhle, dobře, vezme to od těch začátků.
0: Klidně.
1: Moje úplně první začátky byly, že jsem vstoupil do svadobního centra velkého a napadlo mě, že by to bylo dobrý, jako, že by kouzla, vystoupení kouzelnický byly dobrý na svatby. A to se ukázalo jako dobrá myšlenka, já jsem se právě skamarádil i s majiteli a ti mě jakoby doporučovali a začal jsem dělat jakoby na svatbách. A přes ty svatby, když jsem začínal, tak tehdy jsem ještě i dělal fakt všechno, takže jsem vystupoval, já nevím, na diskotékách třeba večer, což jako úplně teď zpětně není úplně vhodný, protože tam je ten hluk a všechno, jo, prostě to nevynikne, takže jsem dělal od diskoték, přes muzea, vystupoval jsem dokonce i na bazénu. lidi koukali normálně z bazénu, byli ve vodě a já tam měl postavený takový malý pódium a bylo 40 stupňů a protože tehdy mě znali, to bylo tak 2016, 2017 z televize jako ta kožená bunda právě a to, tak jsem to zachoval. Bylo asi 40 stupňů ten den a to bylo hrozně, já jsem myslel po půl hodině, že normálně asi se skácím, nebo jsem měl chuť skočit čipku za něma do toho bazénu. Ale bylo to zajímavý zážitek. Vystupoval jsem i různý takový ty srazy motorkářů a podobně, že tam měli přistavený normálně kamion, který byl udělaný jako pódium, takže na takové akci, jak už jsem říkal, v muzeu, v divadle, kde ještě by to stálo za zmínění. Byl jsem několikrát v zahraničí, samozřejmě byl jsem, to na to nezapomenu do konce života, měl jsem klienta v Praze a tam byl nějaký jako významný obchodník pozvaný ze Švýcarska a tomu jsem se jako líbil, takže jsem mě pozval na jeho soukromou oslavu narození na party do Švýcarska, na jeho sídlo, zámek a to jsem teda koukal, co je možný, jak je možné si žít, mít třeba 5 lidí jako zaměstnanců na zahrádku, na sekání trávy a kuchařky a tohle, to bylo jako zajímavý, ale teď to rozdělím aktuálně za posledních 5 let, bych to rozdělil do fází jakoby období ročního, kdy třeba září až prosinec jsou hlavně firmní večírky. Od ledna do března jsou plesy, duben až konec léta jsou hlavně, a to je jako polovina roku, tak to jsou hlavně narozeninové oslavy, životní jubilea, jako třeba nevím, někdo má 40, 50, nebo 60, 70, dělal jsem i 80, takže takový a hlavně ty svatby. Takže to jsou, teď se to rozlišuje podle toho, jaký je období a jaký typ akcí v to daný období se dělá. Samozřejmě, že se to někdy i prohodí do jiného, ale ta hlavní část těch vystoupení je rozdělena teď takto.
0: A s čím ty nejčastěji kouzlíš? Máš třeba nějaký oblíbený rekvizity?
1: Já kouzlím v podstatě se vším, nicméně absolutně nejoblíbenější rekvizita, kdybych si musel vybrat jenom jednu, je balíček karet. To je prostě srdcovka.
0: A tam je prozraď, to určitě je taky balíček karet a balíček karet, že jo?
1: Jo, ale já tyhle, co ty myslíš, nepoužívám. Jsou samozřejmě v těch dětských sadách různých takové různé upravené, ale tím, že to je hodně známý širokou veřejností právě z těch kouzelnických sad, tak když se, takhle říkám, pro úplně začínajícího klučinu, kouzelníčka, který si to chce vyzkoušet, je to fajn, ale tím, že to dělám jako profesionála, živím se tím, tak já si to nemůžu dovolit. Jo? Já v podstatě miluju, když mi diváci vytáhnou třeba z pozabaru nebo od někud jejich balíček karet, protože tím pádem to je ještě o level výš. Bohužel stává se velice zřídka, že by diváci měli s sebou jejich karty, ale nedělá mi to vůbec žádný problém. Hmm. Jo, takže já používám, no a taky mám nebo teď za minulý rok mám minimální spotřebu, ale normálně mívám spotřebu 300 až 500 balíčků hracích karet za rok, což je poměrně hodně kusů a taky potom, když si to vynásobíš průměrnou cenou i těch úplně obyčejných karet, co používám já třeba 100 korun za balíček, tak jako používat nějaký upravený karty je nesmysl.
0: No úplně jsem měl otázku z úst, protože jsem se chtěl zeptat, jako máš asi spotřebu, já vždycky vidím, že občas se tam používá, že ti to někdo nějak podepíše nebo nějak označí.
1: To jsem právě dřív nedělal, když jsem v těch ten první dva roky, když jsem začínal, ale je to velká škoda, protože ad jedna ten divák má suvenýr na památku a schová si tu kartu, pokud s tou kartou proběhne něco, co stojí za to, třeba, že ji objevím u něho v mobilu, že ji vytáhnu z jeho mobilu, nebo že ji nechám zmizet, objevím ji někde na neuvěřitelném místě, tak ten divák si tu podepsanou kartu zaprvé víš stoprocentně, že je to ta karta, kterou držel před chvilkou v ruce, že to není duplikát. Za druhé, mají podepsanou, já mu ji vždycky podepíšu z druhé strany a schová si ji na památku, takže má na mě vzpomínku a třeba si za dva roky bude mít svatbu a vzpomene si, hele, tady mám kartu od Tomasiana, pozmeme ho na svatbu, jo? Takže i marketingově je to dobrý. No a za další, tím, že to je podepsaný, tak je bez pochyb, že to je skutečně ta karta, že tam je ta autenticita toho podpisu, to je nespochybnitelný. Když to nedělám, tak možná ušetřím pár korun za tu jednu kartu, ale ne, já se snažím divákům, hele, to není jenom karty, já likviduju vidličky, knížky, já spotřebovám tolik jakoby toho materiálu, ale dělám to proto, aby ten divák, ne abych ušetřil, ale abych mu odprezentoval co největší zážitek z toho, co já předvádím. To samozřejmě od toho se odvíjí i to, že ty vystoupení nestojí 500 korun, že to je jasný, že to má nějakou úroveň a proto já nešetřím a co můžu, tak tím třeba dělám i pro děti, občas, a já mám takový relativně nový kouzlo, kdy vezmu bublifuk, vyfouknu kuličky, tu jednu chytím, zmotním, udělám z ní 3D kuličku, pak vezmu tyčinku, napíchnu tu kuličku na tu tyčinku, dítko na to foukne a promění se to na lízátko. Hele, to uděláš jednomu, třeba na té svatbě, a tam je dalších 20 dětí. A jako já jim každému to lízátko vykouzlím, protože oni si mě tam pozvali proto, abych jim ten den zpříjemnil. A někdo by mohl říct, jasně, jedno lízátko tě stojí 12 korun, teď jich tam to, ale to prostě já neřeším. Já řeším to, aby oni měli z toho co nejlepší pocit, aby byli rádi, že jsem tam byl. Takže takhle já k tomu přistupuju a já mám spotřebu, já třeba jdu a nakoupím 500 stejných knížek. A ti lidi třeba v tom knihkupectví si myslí, že jsem nějaký jako překupník knížek, jo. Mně se to strašně vysvětluje, na co to, nebo jdu do Teska, moje jedno z nejznámějších kouzel je ohýbání vidličky silou vůle a koupím si tam třeba 1000 vidliček, jo, když jsou v akci. Ale jenom vidliček, ne nožů.
0: Nožů, lžiček, jasně.
1: A výraz té paní na tom pultu, když jí to tam nasypu, jako, já nevím, no, je divně se to vysvětluje. Jako, já ty lidi chápu, ale mně se to vlastně ani nějak moc nechce vysvětlit, protože ono to je ještě divnější, než kdybych řekl lež, jo? Že to mám na kouzla, jo? Jakože jako divný. No takže spotřebu materiálu beru a jinak, jak se ptal, s čím kouzlím, hele, tak tím, že vlastně vystupuju na velkých stagech, třeba pro 2000 lidí dělám kabaretní vystoupení, kde je třeba 50-70, ale nejradši dělám a nejčastěji mikromagii, což je kontaktní kouzlení, vezmeš bankovky, přeměníš, vezmeš karty, uděláš něco s kartama, procházíš třeba v prostoru mezi lidma a jsi s nima opravdu v blízkém kontaktu, tak těch rekvizit používám spoustu. Záleží na tom, jakýho efektu potřebuji docílit. No, takže cokoliv. I třeba jídlo používám na kouzla.
0: Taky, jo, se.
1: Čokoládu, objevení. Záleží pro koho. Když chci pracovat pro děti, tak si řeknu, co mají rádi děti. Bombony, sladkosti. Jo, teď tam mám taky jedno pro ně kouzlo s pizzou. Jo, prostě mají rádi děti pizzu, nebudem si říkat, že ne.
0: Jasně.
1: Takže záleží pro koho a v jaké situaci a podle toho volím ten předmět.
0: A jak je to vlastně obecně s kouzly? Čerpáš od někud inspiraci nebo třeba vymýšlíš i ty sám nějaká kouzla vlastně?
1: Hele, určitě čerpám z celého světa, protože já mám takovou trošku nevýhodu, nebo nevýhodu, já jsem za to rád. Naše republika je relativně malá a v době, kdy ještě nebyl tady koronavirus, takže třeba rok zpátky jsem dělával okolo 200 vystoupení za rok. A já jsem se neustále potkával v každém koutu republiky i na Slovensku s lidma, kteří už mě viděli. A oni si mě objednají rádi znovu. Já mám klienty, pro které jsem vystupoval 8 let po sobě. Takže jenom, že ty nemůžeš dělat každý rok to samé. To znamená, že ty musíš dělat i něco nového. Takže já neustále zapracovávám nový materiály do svého repertoáru. A zrovna teď třeba, až pojedu z rozhovoru, tak jedu do Oby a potřebuji si koupit jeden profil, protože mi napadlo výborný kouzlo s hodinkama, kterých se ale nesmím dotýkat, tak si potřebuji vyrobit držák hodinek, jaký máš podobně, jaký máš ty, aby prostě visely a nesmím si jich dotýkat. Jo, a to teď udělám, protože mám koncept v hlavě. To znamená, já se hodně inspiruju, ale nikdy nekopíruju. Nikdy nekopíruju jedna ku jedné to, co někde vidím, protože to není dobrý. To prostě nefunguje. Já si to vždycky upravím, předělám. Kouzlo třeba s Rubikou Koskou, který jsem dělal pro Jirku Krále na jeho svatbě, taky obletilo internet. Ten originál vznikl od kolegy z Anglie. Geniální číslo. Mně se to strašně líbilo. Podepsaná Rubiková kostka do sklenice, ze které nejde potom vytáhnout. No a já jsem ho předělal a já si myslím, že to kouzlo tak, jak jsem si ho udělal já, ten nápad je jeho. To, že Rubiková kostka s podpisem do skla, to je jeho koncept. Ale to kouzlo, jak já jsem ho poskládal, je podle mě daleko čistší a ještě víc možná atraktivnější pro diváka. A takže jsem to nechal být to jeho, on vymyslel ten koncept, ale vzal jsem si ten koncept a předělal jsem si ho úplně jinak. A to si myslím, že je dobrá cesta, takhle se jako inspirovat a samozřejmě spoustu různých mám třeba teleportaci karty, kterou jsem myslel, těch věcí je strašně moc, mě toho prošlo tisíce a tisíce za těch 10, 11, 12 let, nevím, 20 jsem odstartoval úplně každý den, 20 jsem začal a už jsem neskončil a každý den se tomu nějakým způsobem věnuju.
0: No a teď třeba, když jsi mluvil o té Rubikové kostce, o tom kouzelníkovi z Anglie, tak ty jsi ho teda tím párem musel prokouknout, anebo jsi musel přijít na to, jak to kouzlo funguje?
1: Ne, to je jinak. Takhle, jsou dvě možnosti. Když už máš nakoukáno a přečteno tolik materiálu jako já, tak se podíváš na video, který je určeno pro širokou veřejnost, třeba pro tebe, že rád sleduješ kouzlo, tak pro tebe by někdo natočil ze zahraničí kouzlo. Já se na něho podívám a z 95%, abych nepřeháněl, vím, jak dostilit úplně stejného efektu. Pozor, jedna věc je, že ten člověk může používat různé metody a on může použít jinou, ale dám příklad, jo, bude levitovat člověk a já řeknu, dobře, v hlavě si řeknu, udělal bych to tak a tak a tak. Je možné, že ten kouzelník jiný použil úplně jinou metodu, ale já umím pro diváka je to pořád, že levituje člověk. Jde o efekt. A ten efekt jde docílit různými metodami. Většinou jich je víc. No, takže většinou vím a když nevím, tak jsem potěšený. A stalo se mi to tak rok zpátky, že jsem se koukal právě na nějakou celosvětovou soutěž kouzelníků. To ale nebylo v televizi, to bylo jako DVDčko někde pro kouzelníky. A tam byl jeden, který prostě měl kruh, takovou obruč a teď ji takhle hladil a ona se rozpadala v písek a s tou hudbou mě to připadlo až božský, až úplně nadpozemský a to úplně, wow, já jsem měl husí kůži, jak jsem se to pouštěl znova a na sedmi zhlédnutí už jsem přišel, tak se to dělal, že jsem to neměl dělat. No ale ten okamžik, když jsem byl kompletně napálený a úplně vůbec jsem nevěděl, tak to bylo krásný, ale stává se to zřídka. No a jinak, jak se ptal, tak se samozřejmě inspiruju a ti kouzelníci, protože jsou profesionální kouzelníci, kteří se živí tím, že vystupují a je spousta lidí, za sto lidí jich není, ale je hodně kouzelníků, který třeba až tolik nevystupují, ale jsou hodně kreativní. Jo, že třeba neumí až tak dobře dělat ten entertainment, tu zábavu, ale mají strašně kreativní mysl. Takže oni třeba vymyslí ty koncepty, no a potom je prodávají nám kouzelníkům. A to se dá kupovat za dosti slušné peníze, jako pro ně samozřejmě, ale ono, ono to kolikrát trvá vymyslet něco, že ty máš tu myšlenku, ale někdy třeba, někdy jsou to horkokvašky, že třeba dají na trh něco, co je opravdu ještě nedodělanýho, neodzkoušenýho u publika a to pak moc dobře jako nefunguje. Ale pak jsou třeba opravdu seriózní kouzelníci, geniální, který mají třeba 10-15 let něco ve svým repertoáru jenom, mají to tak vyzkoušený a řeknou si, hele, proč to nedat, proč nedá tu možnost dát tady ten koncept nebo tady tu rutinu i ostatním kolegům po světě, tak oni to prostě nabídnou k prodeji jakoby to know-how a popřípadně někdy třeba nějakou rekvizitu, když je to na pódium. Takže se to dá takhle i koupit něco.
0: A teď mě ještě prozrať, samozřejmě asi všechny napadne otázka, kolik jako může stát peněz takovýhle kouzlo.
1: Hele, když je to třeba vyučování, protože nejčastěji se teď prodávají věci okolo mikromagie, protože ono je to nenákladný. Řeknu proč. Jeviště, kde hodně lidí vyžaduje obrovské rekvizity. Jo, já sám takový nějaký mám a to jsou ne tisícové položky, ale statisícové a někdy milionové položky. Jo, jakože to je to, řekněme, co dělá třeba hlavně, co dělají profesionální iluzionisté, stageoví, což je třeba Hans Klok, David Copperfield, tady ti velcí jako showmeni, kteří dělají obrovské jeviště pro strašně moc lidí. No a to jsou velké rekvizity, které jsou pro většinu lidí jako i cenově nedostupné, protože to prostě stojí fakt jako rakety. No potom máš, potom když máme tady balíček karet, tak s tím balíčkem karet, proto se mi to líbí jako univerzální rekvizita. S tím jde dělat mentalismus, jde s tím dělat vizuální věci, jdou s tím dělat matematický kouzla pro začátečníky. S balíčkem karet lze dělat strašně moc věcí a na to jsou různý DVDčka. Jo, je třeba základy míchání, řeknu, jo, když se chceš naučit s balíčkem, tak si koupíš třeba míchání balíčku karet pro začátečníky, jenom říkám ilustračně, není to tak doslova, jo, ale a to si koupíš třeba, já nevím, za 500 korun to DVDčko, kde máš třeba 2-3 hodiny materiálu, kde ti ukazuje, jak máš vzít takhle třeba balíček karet, jo, a učí tě prostě kartu na kartu takhle, tohle je třeba rifle shuffle, jo, a on tě třeba učí, jak se snímá balíček, že to jde dělat takhle v obou dvou rukách. A to se dá naučit. Samozřejmě, on ti ukáže jak, ale a on to umí a vypadá to jednoduše. A on ti ukáže přesně jak, jak máš položit prsty, jo, třeba ukážeme takhle, tady tohle, to vypadá třeba strašně jednoduše, ale vyžaduje to extrémní cit v prstech, jo, že takhle ukáže divákovi z druhé strany a tu ukazuju na kameru ty
0: hodnoty.
1: No a oni ti ukážou třeba jak, no a ty mu za toho know-how zaplatíš, ale potom ty hodiny toho cvičení, ty už musíš investovat do toho ty sám, to za tebe nikdo neudělá. No, takže...
0: A ještě jak jsi mluvil o těch rekvizitách, kdybys měl třeba říct, kolik vlastně stojí tvoje jako nejdražší kouzlo, kde skutečně máš nějaký drahý rekvizity, nebo musel si na to nakoupit věci?
1: Určitě půl milionu.
0: Půl milionu.
1: A to je, to říkám odhadem, jako mám jednu velkou iluzi, která je jako taková high-techová, kde jsou obrazovky a jako projekce a objevou se tam lidi, můžou mizet a můžou se tam vyčlený věci, to spíš bych řekl i víc, je stále.
0: No,
1: víc. Ale na vývoji této iluze, to není jako, je to rekvizita, ale jako my to bereme odborně jako iluze, protože to je velká věc a je to najviště, takže je to iluze a na tom vývoji jsem se podělal já právě i jako, že jsem tam nějaký myšlenky, nápady. Ale nevyráběl jsem to. Prostě to, na to jsou firmy, které se tím zabývají a je to konstrukčně dosti náročné. No. Proto to jsou taky peníze. A hlavně nedělá se to sériově. Jo, vyrobí to třeba jenom jeden, dva kusy. Jo, takhle se vyráběla jenom jedna pro mě. Takže jako je to samozřejmě drahý, ale na druhou stranu řeknu to, jak to je upřímně. Na tom pódiu jde dělat hodně věcí, ale tím, že vlastně jsou diváci, i když jsou třeba kousek od pódia, ale furt je tam nějaká ta vzdálenost, nějaká ta bariéra, nějaká hranice, je tam ta stage, kde je jenom ten performer a hranice, kde začínají diváci, je tam ta hranice. Diváci jsou absolutně nejvíc okouzlení právě z mikromagie, že vezmu prostě balíček karet, který oni si můžou ohmatat, kdykoliv se na to můžou sáhnout, že mají ten přímý kontakt se mnou a je to takový víc autentický a jako když jim něco ukážu, tak to, i kdybych nechal zmizet, já nevím co, auto na pódiu, tak to, oni si řeknou, no tak to tam nějak udělal, no tak na pódiu tam tma a to, ale když to takhle udělám v jakýchkoliv podmínkách, ve dne, v noci, z 20 cm, s jejich kartama třeba, klidněji, tak prostě tam ten prostor pro ty spekulace je daleko menší a o to, ale oni to dokážou víc ocenit. Takže nejpopulárnější forma magie za posledních 10 let je mikromagie. A to nejsou jenom karty, to jsou mince, prstinky, bankovky, jak jsi viděl, rubikové kostky, spousta věcí. Ale jsou to drobné předměty, které vyžadují sleight of hand, jako vzručnost prstů, no.
0: Super, super. No, my tady před sebou máme ten balíček karet, tak mě napadá, jestli třeba i s ním máš nachystané nějaké kouzlo.
1: Mám, ale to si nechám na závěr s kartama. Teď můžu ukázat právě, protože za posledních 3 až 5 let je ve světě mezi námi kouzelníky boom s rubikovou kostkou. Jo, jakože mě to samotného fascinovalo, když jsem se to kvůli tomu, abych se naučil kouzlit s rubikovýma kostkama, tak jsem se, já jsem totiž nikdy předtím neuměl skládat rubikovou kostku, takže jsem se to učil podle různých tutoriálů na YouTubeku a tak možně a jako mě to ohromilo, jakože to je neuvěřitelný hlavolam. Jakože, ale myslím si, že každý by si to měl zkusit. Zkoušel jsi někdy složit rubikovou kostku?
0: No, zkoušel, no.
1: A složil?
0: Ne.
1: No, klasa. Ale pro takový jako jsi ty, protože hodně lidí to zkoušelo, ale nesložilo. Mám právě jedno perfektní číslo, škoda, že ho nemám tady, že mám oloupaný nálepky z rubikové kostky a já je potom během 2 sekund jakoby v pytlíku je nasypu s tou kostkou prázdnou, oloupanou a zatřepu a ona se divákovi do ruky takhle poskládá, je složená. To je jako, protože když jsem se ptal diváku, umí a jak by to dělali, když neznají algoritmy, tak vždycky nad párou bych odloupal ty nálepky a potom bych je přelepil. A to říkali tak často, až mi právě napadlo tohle. No, nicméně, máme tady rubikovou kostku, já si to jenom kousek posunu.
0: Určitě.
1: A rubiková kostka je hlavolám, který má strašně moc kombinací. Já se pokusím mimochodem věděl bys, jaký je světový rekord složení rubikové kostky?
0: No já jsem ty videa zrovna viděl, to jsem teda fakt jako obdivoval, ale myslím, že to je jako v řádu sekund.
1: 3,4 sekundy, 3,6 nebo 3,4 sekundy, což je jako masakr. No. A my se teď na něco podíváme. Odpočítáš mi to, jo? Od 3.
0: Dobře, dobře, jenom prozradím pro diváky, kteří nás mají případně v uších, že držíš v ruce vlastně zamíchanou rubikovou kostku, ještě teďka pořád mícháš barvy a strany, to znamená, klidně ti to teďka odpočítám, jak budeš připravený.
1: No dobře, tak pojď.
0: Tak 3, 2, 1, teď.
1: Dan.
0: Takže vypadá to, že jsi zautočil na světový rekord.
1: Jo, jako tohle je mrknutí oka, řekni sám, ale je to samozřejmě taky iluze. Ta kostka je úplně obyčejná. Tohle vyžaduje obradový skill a učil jsem se to fakt, jakože fakt dlouho. A popravdě tady jako musíš mít hodně hbitý prsty a udělat strašně moc operací za krátkou dobu, aby se to takhle rychle složil. No.
0: Ok, kostka vypadá, že je funkční plně,
1: jo,
0: takže.
1: Jo. Je. Super. Ale fakt... Začal jsem díky rubikové kostce mít rád hlavolami. Jakože zase je to trošku... Podle mě i hlavolami jsou tak trošku magie. A matematika taky. Protože já jsem studoval strojní inženýrství původně a matiku jsem dřív neměl rád, ale poslední dobou matiku začínám vnímat jinak a myslím si, že je to taky zajímavá věda.
0: No určitě je, no, tady zase přidám možná trošku, já jsem zrovna matematiku pak taky studoval pár let a skutečně myslím si, že zbytečně moc lidí k tomu má ten negativ. Odpor, je to asi podle mě nejneoblíbenější předmět na školách, na základce, na střední a tak, ale když se do toho jako člověk dostane, tak je skutečně jako velice zajímavá a je to fakt jako věda, není to jenom počítání, tak jak by se mohlo zdát, ale je to hodně zajímavý. No já se teda zeptám, jaký je vlastně tvoje nejoblíbenější kouzlo?
1: Nejoblíbenější kouzlo, když to rozstřídím podle kategorii jeviště, mikromagie, protože takhle to jako asi musím rozstřídit, tak nejoblíbenější kouzlo na pódiu je levitace divačky. A když to vezmu z toho parketového vystoupení, který dělám třeba tak maximálně pro 50 lidí. Parketové vystoupení, to je něco mezi velkým jevištním a mikromagií. Ten koncept toho, že je stejný jako na podiu, tedy já jako kouzelník stojím před celým publikem, třeba před 50 lidma a bavím je všechny v jeden okamžik. Nicméně u mikromagie ne. U mikromagie mezi těma 50 lidma přijdu k jednomu stolu, třeba pro těch 5 lidí na 10 minut ukážu nějaký šup, šup, šup vizuální pecky, třeba 10 minut a jdu k dalšímu stolu. Ano, takže parketová magie je taková, že jako menší pódium, já říkám, tak tam právě miluju tu Rubikovu kostku, podepsanou, že ji nechám u diváka zmizet, on ji zamíchá, podepíše, já ji nechám zmizet a na druhé straně ji objevím v krabici, která tam byla celou dobu na očích, s tím jeho podpisem, je to opravdu ona, ale je složená, jako vyřešená, ten hlavolam. A tohle jsem i, když je to jako dobrý klient, tak mu tohle dám domů. Oni mi třeba pár z nich i volalo, že to doma rozbili kladivem, že si mysleli, že na to přijdou a stejně na to nepřišli. Takže tohle je super. Pak tam mám kouzlo s knížkou, takový mentalismus, to je super. To je tak dobrý, že to platí úplně na všechny. A hodně oblíbený mám roztrhání novin, který se během sekundy zos back in time vrátí do jednoho kusu a to jsem dělal, myslím, že dělal jsem to i v Československu má talent a to je jako taky to je takový jako rychlý a vizuální. Já mám rád buď to mentalismus, že o tom musíš strašně přemýšlet a je to neuvěřitelný, anebo mám rád vizuální věci, které prostě to oko vidí, kdybys byl slepý, že se něco přemění, zmizí, objeví, takže to mě baví. No a obecně, kdybych měl říct úplně nejoblíbenější, tak je to určitě něco s kartama, ale protože jich umím asi 1000, tak nechtěj po mě vědět.
0: A dokážeš ti vůbec si užít vystoupení nějakého jiného kouzelníka?
1: Ano, protože... dokážu, dobrá otázka. Ne, že by se mi podařilo, poštěstilo až tak často vidět kouzelníka naživo, ale právě, že protože manželka je taky kouzelnice a má jako svoji základnou fanoušku taky, takže my máme vlastně, my sdílíme, my to nebereme ani jako naše povolání, my to bereme jako naše poslání a naši radost, tak tím, že sdílíme tuto vášeň společně, tak si občas někam zajedem. Byli jsme třeba v Německu na Ehrlich Brothers, což jsou tam jako fenomenálně známí kouzelníci milovaní, to je, já bych to popsal, no to je možná přehnaný, jako Karel Gott byl u nás, ale jako hodně je mají rádi. Tak jsme byli, to byla obrovská show, to bylo moc pěkný. Chtěli jsme teda před covidem do Vegas na Davida Copperfielda, aby jsme ho ještě zažili, když ještě teda pořád aktivně vystupuje a taky na Chrise Angela, což je kousek od sebe, což prej stojí rozhodně za to, takže tyto dvě, ve Vegas jsme ještě nebyli a pak jsme byli taky v Blackpoolu na celosvětovém srazu kouzelníků a tam byly legendy jako Max Maven, mentalista, s kterým jsem si povídal, nebo Lance Barton, velmi známý kouzelník, který dělal pro britskou rodinu, kouzlil právě s hrdličkama, to jeho vystoupení s hrdličkama, nádherný zážitky a bylo tam několik vystoupení, které jsem viděl, který opravdu světová špička a je to krásný se na to dívat. A taky jsem se bavil s tím nejúspěšnějším vystoupením, s italským kouzelníkem, kterého jsem do té doby neznal a to jsem měl usí kůžit, všichni jsme tleskali jak blázni celou dobu, prostě jsme čekali, až bude pauza, bylo nějaký vyvrcholení, až bude pauza, aby jsme mohli tleskat, nám se chtělo furt všem tleskat, to jsem nezažil a přitom pro mě to bylo jako takový mám tam jít, nemám tam jít, tam byly jako vždycky jako sekce vystoupení a říkám jo, tak na to půjdem a bylo to lepší, než jsem si mohl představit v tom nejdivočejším snu, bylo to neuvěřitelný zážitek a já jsem se s ním potom právě venku jsem byl na pauze, nadechat se vzduchu čerstvého a bavil jsem se s ním. Ad jedna jsem se s ním bavil, kolik mu je a já myslel tak 50 a bylo mu asi 65, tak to mi spadla čelist. A za druhé jsem se bavil, jak na tomto vystoupení dlouho pracoval. Já jsem se pak díval na nějaký dokument o něm, že je perfekcionista, že opravdu je dříč a on mi říkal, že to je jeho celoživotní dílo. Takže se není čemu divit. Prostě on piluje jednu věc tak dlouho, až se z ní stane diamant. Jako to vystoupení na něho nikdy nezapomenu, to bylo skvělý. A bylo hodně inspirovaný, bylo i to, že se tam děli ty vizuální věci, že bylo nápaditý, originální, to je super. Ale bylo i, že hodně do těch že tam bylo hodně zapojený třeba i filmová tematika, že tam byl třeba Shrek nebo jo, něco, co všichni znají a třeba se to v někoho přeměnilo a on dokázal dělat takový takový věci neuvěřitelné na tom pódiu, že jsme pak všichni stáli a tleskali ve stoje a dlouho, dlouho. Fakt to bylo zážitek, wow. Takže doufám, že takový nějaký budu mít, až pojedu třeba do Vegas. No. Takže je to krásný se takhle podívat i na někoho jiného, ale já se rád třeba podívám, i když přijde fanoušek, kluk 12-13 let po vystoupení a chce mi ukázat kouzlo, já se rád podívám i na to a rád ho třeba pozbudím nebo řeknu, hele, dobrá práce, pokračuj dál. Měli jsme vlastně takový projekt pro mladý kouzelníky na internetu, že se tam mohli přihlásit a dělali jsme živý vysílání s nima a jsou tady i hodně šikovní děti a je potřeba je v tom podporovat.
0: A viděl jsi třeba někdy nějaký kouzlo, kde jsi vyloženě měl problém přijít na to, jak to ten kouzelník udělal, určitě, že jsi nad tím tápal?
1: Určitě jo, protože těch, jako těch videí vůbec na internetu, jako takhle naživo, naživo, ale naživo vlastně taky, jo, protože ono takhle, z videa je vždycky jednodušší přijít na princip kouzla, jako pro mě určitě, a pro diváky, když to kouzelník špatně natočí, někdy něco taky můžou postřehnout, protože video je smyčka, video si můžu pustit znova, znova a znova. Když to, když na živém vystoupení udělá kouzelník úplně nějakou drobnou chybičku, tak to nevadí. Protože to lidské oko v reálném čase není schopno pochytit prostě všechny ty věmy. Jo, ale když si to takhle zblízka natočí někdo kamerou a teď to po framech doma, to jako samozřejmě ta technologie je v něčem dobrá, ale já vždycky říkám, jakože nám pomáhá šířit marketing, protože vlastně když kouzelník natočí video, tak ho dá třeba na YouTube nebo na Instagram, kamkoliv, a je to reklama. Jo, jako samo o sobě to video je reklama, já mám nejradši videa, kde kouzlím pro lidi, ne jako takový to, že si stoupnu doma někde a natočím kouzlo, jo, to říkám, to je sice pěkný, ale ty lidi chtějí vidět ty emoce, ty reakce od těch skutečných lidí. Takže a právě mám takovou myšlenku, jak se teďka oživují ty vystoupení, že budu víc nahrávat. Ty videa z těch mých reálných vystoupení. Mm-hmm. Jo, a že potom s povolením těch lidí to budu dávat různý party jako takhle na internet, protože to nejvíc zajímá lidi.
0: No, když jsi zmínil ten YouTube, tak nevím, jestli jsi to tam někdy zahlídl, mm-hmm. nebo jestli jsi to zaznamenal, ale nicméně objevil se tam nějaký kanál, nějaký kouzelník, který vlastně vystupoval s maskou a ten naopak odhaloval různá ta kouzla. Byly to takový ty větší, spíš ty jevištní vystoupení. Tak jak třeba na to koukáš ty? Není to škoda?
1: Je to velká škoda, protože teda on to tvrdí tak, že zaprvé teda on ten pořád to vzal a natočil kvůli penězům, protože dostal nabídku, kterou on neodmítl. Nicméně já jsem dostal, protože vystupu pro různý lidi a dostal jsem už i zajímavé jako nabídky na peníze, že hele, dám ti tolik a tolik, když mi prozradíš, jak funguje tohle, mě to fakt zajímá. Neexistuje. Neexistuje. Jo? To prostě, já říkám tak, že velká část toho umění, kterým my se zabýváme, je i to tajemství. Jo, a pokud, tak jak je to ve filmu Dokonalý trik, což se mi strašně líbí, že jak ukazuje ten kouzelník tomu chlapečkovi to kouzlo s tou mincí, když jim prozradíš, ztratíš zájem. A to je svatá pravda. Pokud ti řeknu, jak ty věci dělám, tak si řekneš, aha, no jo, no a tím to končí. Ale prostě tím, že tě to třeba po vystoupení, že si řekneš, jak mohl ten člověk levitovat, jak to mohlo zmizet a budeš o tom přemýšlet, tak je to prostě v podstatě naplnění toho umění, že se pobavil a zároveň to v tobě něco zanechalo. Když to tady tohle odhalování, on teda to potom objasnil, protože se prasklo na to, kdo to byl z kouzelníků, přišel se. A on to teda jako vlastně se snažilo otočit v dobro pro nás kouzelníky, teda, že jako nás chtěl donutit posunout se dál. Nicméně nemyslím si, že to bylo dobrý tah. Nemyslím si, že to byl dobrý tah. A na druhou stranu jako nechci být, já bych tohle nikdy neudělal za žádný peníze, ani kdybys mi dal miliardu třeba dolarů. Neudělal bych to, protože mám takový respekt a úctu k tomu řemeslu a k tomu umění, že bych tohle neudělal. A hlavně jako my kouzelníci současní, tak jak říká jeden americký kolega, my stojíme na ramenou gigantů, kteří prostě tvořili před náma a vymýšleli a na jejich zkušenostech a tvrdé práci. Takže prozrazovat něco. Pokud si něco ty vymyslíš, nějakou iluzi, která bude zcela tvoje originální, tak si ji prozrať. Je to tvoje hloupost. Ale prozrazovat cizí práci, to je prostě, to je špatně. Tak kdyby jsi měl nějaký firemní know-how, já ti vlezl do kompu, vyfotil si to a dal to na internet zdarma. Je to krádež. No, takže tohle nemám rád.
0: A prozradíš, kolik ti nabízeli za to kouzlo?
1: Hele, jako v řádu tisíců určitě, jako dost, jako, protože já mám takový kouzlo, kdy to jsem dělal v televizi, že vlastně podepsaná diváková karta zmizí a pak se objeví, mě jde kouř z pusy a teď to teda, teď jsem to úplně stopl, jo, protože do pusy dávat karty v téhle době jako, není dobrý. Jako,
0: to není ideální.
1: To vůbec není dobrý. Já jsem rád, že se tam dostanu, že si udělám test, že jsem jako negativní a nic do pusy nestrkám, jo, takže žádný karty. Takže to a to je tak dráždilo a i tu vidličku, že furt, já ti dám 10 000, mi to pozvej. Říkám, ne, ani za 20, ani za 50, ani za 100. Prostě ne. To je prostě, to není o ceně, to je o přístupu k té dané věci, že prostě si nemyslím, že to je správný, jo. Nemám nic proti tomu, když se dělá, když prostě dítěti ukáže úplně něco úplně primitivního, něco úplně blbýho, jednoduchého, aby se ho třeba namotivoval. Proto třeba říkám, že i ty YouTubeový kanály, kde právě dělají takový ty úplně jednoduché věci, což profesionální kouzelník by neměl mít ve svém repertoáru, pokud to dělá dobře. Já teda určitě to nemám ve svém repertoáru takové věci, tak mě to nevadí, že tím třeba můžou přinést do našich kruhů nějakou tu novou mládež, jo? Protože ono zase, když se to tajemství chrání až jakože moc, tak to taky není dobrý, protože potom se tam nedostaneš a kouzelníci by nebyli. Nicméně věci, co jsou jako na trhu, jako že se prodávají pro profiky a podobně, nebo takový lepší kouzla, který vyžadujou, totiž takhle. Já odděluji ty, co mají ryzí zájem stát se kouzelníkem a jenom o takový ty lidi, co je to, co chtějí jenom vidět jak a jdou od toho pryč. Hmm. Tak takový člověk, který vlastně má jenom to chce vidět, teď mi to rychle ukáže a pak už mě to nezajímá, tak takový se k tomu nesmí dostat. Člověk, který má opravdu zájem a už vynaloží nějaký úsilí, že třeba nechce být profík, třeba to chce mít jako svý hobby a takových je většina kouzelníků, že to mají jako svý hobby, to je v pořádku, jo? Jako to neznamená, že něco míň, ale takový člověk samozřejmě si může, můžu mu nějak pomoct a dělám to. Jo, mám takový děti, který už třeba sledu na Instagramu, že třeba rok, dva kouzlej, snaží se, prostě pracujou, vyrábí si rekvizitky a když mi něco napíšou, tak jim třeba pošlu, že třeba nějaká mince, jim chybí rozbírky, jak jim to pošlu, nebo jim poradím, jo, to s tím nemám problém, ale pro takový ty jenom zvědavce, co jenom chce vědět, tak takový člověk by se k tomu neměl dostat. Vím, že to nelze zařídit, ale neměl by se k tomu dostat.
0: No a ty sám máš taky děti, tak nabízí se vlastně otázka, jestli pracuješ s nima tak, aby šli v jejich šlépích. Mimochodem vlastně zmiňoval si, že i manželka je taky kouzelnice, takže budou po vás, nebo jak to vypadá?
1: Já doufám, že jo, protože za mě je to krásné povolání. Je to trošku výzva, je to hodně cestování a jsou tam pořád i nějaké předsudky vůči kouzelníkovi, ale já mám takový to, že vždycky odjíždím a ty lidi jsou na mý straně a prostě a vracím se, jo, jakože se vracím pořád k těm samým lidem dokola, se potkáváme už prostě, jednou je potkám v Olomouci, po druhé v Praze, prostě jsou svatby, oslavy, firemní večírky a je to strašně fajn práce, právě protože potkávám zajímavé

0: když byl nástup, já nevím, na předávání nějakých cen ze sportu nebo něco, tak já budu stát tam, budu sám mě koukat ostatní, jo, jakože, a teď prostě to vyloženě, jak jsem se transformoval a prostě naučil jsem se mít rád tu pozornost, mně se ta práce fakt líbí a byl bych rád, aby děti v tom pokračovali, dělám pro to maximum, třeba klukovi, synovi, jsme dali k Vánocům, jeho první kouzelný kufříček jsem mu vyrobil, prostě udělal jsem mu tam fotku, vzal jsem jeho tvář a ve Photoshopu jsem mu přidělal tělo malého kouzelníčka s pláštěm a štěpící z bradavic a vyrobil jsem mu tam rekvizitky takhle pěkně a trénuju to s ním, takže trénujeme, no a teď vlastně dva dny zpátky jsme s dětma se cvičili vystoupení, protože to je poslední rok, kdy oba dva budou ve školce, protože potom syn jde vlastně do školy. Tak je to poslední rok a bude konec roku, tak jsem si s nima připravil takovou show na 40 minut pro jejich spolužáky a bylo to pecka. Byl jsem dodatej, protože byli strašně šikovní. Strašně šikovní a hrozně mě to překvapilo a dojelo nás oba dva s manželkou. Takže to je pěkný. Chtěl jsem jim dát taky okusit ten pocit toho, že jim někdo zatleská, že jak se právě, jak, oni se teda klanějí nádherně, jak se poklonit po kouzilku a chtěl jsem jim to dát okusit co nejdřív. A teď byla ta správná doba, že jsou tam ještě naposledy pohromadě, že bude konec školního roku, že už mají ten věk, 4 až 6 roku a nakonec jsem s holčičkou udělal právě její levitaci a to byli úplně všichni páva. A naštěstí to mám natočený, protože to je pěkná vzpomínka. Třeba to dělat nebudou, ale pokud to budou dělat, tak jim potom pustím za 20 let, hele, a tady ve 4 si první vystoupení mám ho natočený. Tak jsem byl dojatý a jsem rád, že je to těšilo dělat, že je to bavilo a viděl jsem na nich, že si to užívají. Takže třeba to budou dělat, chtěl bych, ale nebudu je nutit. Tomu se nedá nutit.
1: A pokud bychom to teďka zobecnili a od těch menších se přesunuli i k těm větším a dospělým, tak jak bys třeba zhodnotil české kouzelníky? Jak na tom česká kouzelnická škola?
0: Tak takhle, jsme malá země. Když to posoudíme třeba s Amerikou, nebo porovnáme s Amerikou, nebo s jinýma státama, kde je daleko větší jako počet lidí, tak samozřejmě těch kouzelníků tady není až tolik, ale je jich relativně jako dost. Jo? Já bych to rozdělil tak, jak jsem říkal předtím. Jsou profesionální kouzelníci, to znamená, to jsou lidi, kteří mají kouzla jako jediný, nebo vystoupení jako jediný zdroj obživy. To je profesionální kouzelní. Potom jsou ti hobbysti, kteří třeba i vystoupí třeba na nějaké obecní slavnosti nebo na nějakým, já nevím, pro kamaráda třeba na jeho oslavě i za nějakou úplatu. Mm-hmm. Nicméně mají své standardní zaměstnání, kam každý den dochází. Takže to nemůže být profesionál, že když se s tím neživí. No a já bych to rozdělil tak, že tady je trošičku víc těch, co to mají jako hobby, ale to neznamená, že mají menší vášeň jako já, to určitě ne, to jsou lidi, kteří to taky milujou. A potom ti, co mají jako profesi, no já nemám přesný přehled o tom, kolik nás tady je, ale odhadoval bych to, jako na Slovensku jsou na tom ještě hůř. Mm. Tam jich ještě míň, ale roste teďka jako nová generace kouzelníků, si myslím, to jsou takový ti náctiletí, třeba řekněme do 20 let a jsou strašně šikovní někteří, fakt jako mají velký skill. Teď jde o to, jestli je to za A nepustí, třeba kvůli holce nebo jo, klukovi. Je tady to, jestli budou moc umět přeměnit to, co umí, v ten business, protože ona je to show, business, a není business bez show a není show bez businessu. Jo. Prostě tam je strašně moc faktorů, jestli se tím budoucnu budou živit nebo ne. Nicméně řekl bych, že situace je dobrá a je tady určitě pár dobrých kouzelníků, kteří jako dělají čest svému jménu. Takže jako si myslím, že se nemáme za co stydět. Jsme malá země, není nás tady tolik, kolik by mohlo být, ale máme 10 milionů lidí a když se zeptáš tisíce lidí, kolik znají osobně jako přátelský nějakého kouzelníka, tak jako není to instalatér nebo elektrikář nebo obchodník, prostě co dělá vícero lidí. Kouzelník je dosti specifická oblast a je nás jakoby málo, ale ne zas tak málo, jak by si někdo mohl myslet. Jako třeba máme seskupení, jmenuje se Český magický svaz. A já nechci úplně kecat, neznám ty čísla, ale tam jsou nejenom kouzelníci profesionální, anebo ti hobbysti, ale jsou tam i příznivci kouzel, kteří třeba rádi jezdí na naše festivaly, jo, že třeba jednou za rok se dělá nějaký setkání, nějaký festival, kde jsou přehlídky kouzel.

0: a různý třeba akce i pro děti a tak dále. Takže jsou tam i kamarádi, co se kamarádi s kouzelníky a baví je to jenom sledovat, i když oni sami nic nedělají. Takže a tam jsou stovky v tom sdružení, stovky takových lidí. Takže kouzelníků tady budou v řádu desítek, co se týče, kolik z nich je profesionálů, který se tím živí. Já si netroufám říct, řekl bych, že třeba 10 možná. Ale nechci kecat, něco takového to bude jako plus, minus nějaký procenta.
1: A tobě třeba ta televizní soutěž Československo má talent pomohla do toho světa profesionálu, nebo už se s tím živil před tou soutěží?
0: Já už jsem se s tím docela dobře živil, no docela dobře, dobře jsem se s tím živil předtím, nicméně mě to strašně pomohlo profesně v jiné části, než by si možná myslel, protože mě se strašně potom, já jsem to marketingově dobře uchopil a měl jsem extrémní poptávku. Tudíž jsem si mohl říct jakoby větší honorář, ale já jsem to využil a několik let, ještě 2-3 roky po tom talentu, jsem strašně moc investoval, proto jsem si mohl dovolit koupit takový velký iluze, proto prostě mám mikrofony kvalitní, kostýmy a tak dále, proto jsem mohl si dovolit investovat, takže já jsem sice si zvedl trošku honorář po tom talentu, protože ta poptávka byla šílená, ale na druhou stranu jsem to zpátky vrátil jakoby těm divákům. Jo, že jsem prostě zainvestoval i do vozového parku, protože když koupíš velký iluze, tak musíš koupit dodávku, protože to už v osobáku nepřevezeš, víš? A takhle jsem jako v tomhle mě to pomohlo. A samozřejmě taky se mi potom jednoduše dělá marketing, protože lidi nějakým záhadným způsobem si mě jako do dneška z toho pamatuju. Jako už je to, já nevím, 5 let a prostě já to nechápu, mě lidi vidí třeba jednou a pamatuju si mě, že mám asi nějaký zapamatovatelný ksicht, nebo já nevím. Nemím si to moc dobře vysvětlit, ale prostě oni mě, včera jsem zrovna právě byl mě a manželce po náročné práci, kdy jsme dělali na zahradě, za odměnu koupit nějaký gyro se zeleninkou. A stál jsem tam, právě jsem měl respirátor a taky, a to se mi stává, oni mě poznávají v tom respirátoru. A to mě hlava vůbec nebere. A mě to jako poprvé, když jsme to začali nosit povinně do obchodu a prodaváči, jo, to jste vy, tak mě to až vyděsilo. A oni prej sledujou, že prej jsem zapamatovatelný podle gest. Já jako nechápu. A to mi říkala i ta slečna toho gyrosu. Podle těch gest. A já, jaký gesta, jako, já jsem normální člověk. No takže mi to pomohlo, že mě lidi poznali, že mě poznávají a v rámci marketingu, takže jsem moc rád, že jsem tam šel.
1: Tak no taky záleží možná, jak si platil, jestli jsi vytáhl 10 korun spoza ucha, nebo ze stovky si zatřepal a měl z tisícovku.
0: No, to jsem dělával právě dřív na benzínce takový fory, že jsem právě třeba tady to množení bankovek, tu iluzi, že jsem to udělal a pak jsem ty peníze dal. A to není dobrý. Oni si to tebe nevezmou, protože na to koukají a tak nakonec vždycky platím kartou, jo, protože oni prostě jak vidějí, že se stovka změní v dvoustovku, tak ona si od tebe tu dvoustovku nemůže vzít, protože ona se bojí, že ta prodavačka že je falešná, že? A není.
1: Takže zpětně vlastně vůbec to nehodnotíš nějak špatně?
0: Já s tou soutěží mám dobrou zkušenost. A právě proto vlastně jsme tam šli, já jsem tam byl 2016 a s manželkou jsme tam byli, já jsem tam byl jako opora, ale jako i technický konzultant a tak, tak jsme tam byli 2018 a taky perfektní spolupráce, profesionální tým lidí a i jsem s tou produkcí, že to jako by hlavně spadá pod televizi, jo, tak jsem s nima dělal několik jako uzavřených velkých akcí, ne jako do televize, ale jiných projektů a jsou to těžcí profíci prostě a mě se s takovými lidmi dělá strašně dobře. Samozřejmě, pokud jsi tulpas a vlezeš tam, tak tě zase naopak, tak půjdeš ven a budeš mít obrácenou jako
1: to image,
0: než, no, image, než bys asi chtěl, jo. Proto, takže, když to děláš dobře a jsi normální, tak ti to pomůže. No a když tam vlezeš a buď to jsi moc namyšlený, nebo tam uděláš, nebo nejsi dobrý zpěvák, nebo kouzelník, nebo něco, tak dostaneš prostě čočku a může tě to ublížit a to není příjemný. To si dovedu představit v dnešní době, když je všechno na internetu na věky věku, či si to a furt to někdo se stříhává do nějakých kompilací a to jako není, ne. Lidi by si měli hodně dávat pozor, do čeho lezou a dávat pozor na to, co dávají na internet, protože je to tam na pořád a v dnešní době to vidím jako největší zbraň. I sám o své děti strašně kontroluju, na co se, když už se mají, že jo, taky tablet třeba nebo to, určitě jim to na nějakou dobu na den třeba dám, ale strašně si hlídám, na co se koukají. Třeba můj syn, my jsme ho před první třídou, protože on byl takový zvídavý, tak jsme ho naučili počítat, umí psát všechny čísla, všechno. A potom, že se chce jako naučit číst, protože ho furt ročilo, on se, tati, co je tam napsaný a co je tam? A říkám, Danielku, všechno prostě ti nemůžu číst, já už vůbec ne, když řídím, jo? No tak se chtěl naučit číst, no a tak si tam stáhl apku, my jsme ho to naučili písmena, naučili jsme ho slabiky, no a pak si tam stáhl apku, že tam slovíčka, že si trénuje, on normálně v 6 letech plně čte. Jo, takže i na něco ty technologie jsou dobrý, ale tady na to, mě osobně to pomohlo a jsem za to strašně rád. Nicméně může se stát nějaká, prostě nějaký fail nebo něco a to jsem takhle, já jsem dělal živý vysílání a mohlo se tam pokazit cokoliv, u mě i u Kelly, jo, a to je prostě riziko, ale nám to teda vyšlo při nás, stáli všichni svatí, nám to vždycky všechno vyšlo, takže jako my jsme té přípravě dali 1000%, to jako, ta příprava je nejhorší, prostě musíš přijít s něčím novým a oni taky samozřejmě to vědí dopředu, co tam chceš dělat a taky jsou, jako můžou být trošku vybíraví, že řeknou, hele, nemáš tam něco jiného a jednou, na jedno kolo, nevím, jestli u mě nebo u Kelly, to bylo asi 6 verzí, jo, nemáš, jo, tak tohle tamhle, ale 6. věc, jo, jakože, a tam ty ostatní věci byly za mě taky dobrý, ale prostě režisér třeba řekne, že se mu to nepozdává, že by chtěl něco takového makového, takže musíš být pružnej, nesmíš mít s ničím problém. No, jakože nebýt namýšlený, říkat, to dělat nebudu, nebo to ne. A jinak ty lidi jsou příjemní, fajn, a kdykoliv je potkám, tak si s nima rád sednu, pokecám, podám ruku, nemám s tím problém. Takže já mám na to jenom dobrý zkušenosti. Byl to velký psychický tlak, ale stálo to za to. Protože jakoby tu kariéru to, ona běžela, ale jakoby to vystřelilo úplně někam jinam.
1: Ještě no. My tě ještě vodu určitě doplníme hnedka, jak si děkuju. Dáš. A já se ještě rovnou zeptám možná, co se týká nějakých neúspěchů. Co třeba nejhoršího se ti stalo během vystoupení? Anebo pokud to vztáhneme skutečně, že se ti třeba někdy něco nepovedlo, jak na to třeba reaguje to publikum?
0: Hele, kdybych řekl, že se nikdy nic nestalo, tak bych lhal. Protože každý musel. Pokud někdo řekne, že se mu nikdy nic špatného nestalo, a je to pravda, tak nemůže mít dobré zkušenosti. Ten člověk neskouší nové věci, prostě si něco udělá, co je 100% safe a neskouší nové věci. Jo, samozřejmě mi to kouzelník to musí mít vždycky natrénovaný, ale ty nikdy nevíš, co udělá divák nebo co se stane vůbec. Jo, třeba já jsem měl největší faily s ohlubičkama, s hrdličkama. Jo, prostě ať jsem je trénoval doma pořád a pořád, tak jsem měl před sebou třeba 1500 lidí. A já mám takový číslo, to je taky moje zrovna autorský, teď jsem si na něj vzpomněl, protože na jevišti už jsem nestál dlouho. nebylo. A myslím si, že jenom tak nebudu, protože to je pro velký masy lidí. A mám televizi na stativu, kde probíhají určité věci a já interaguju s tou televizí. Například mám tam třeba video se svým manželkou, ona něco drží v ruce a já to vytáhnu takhle, chytnu před tu obrazovku a vytáhnu to z té obrazovky a jí to zmizí z ruky a já to vytáhnu prázdnou rukou. A mám tam na konci, že vlastně tam je galerie, něco jak máte tady pěkně galerie a je tam krásný obraz hrdličky a já ho chytnu, vytáhnu z té televize, ukážu z obou dvou stran a potom jenom s ním tak hodím a ten obraz zmizí a vyletí z něho vlastně ta hrdlička živá ven. No a přestože byla trénovaná, by vždycky obletěla a vrátila se, tak prostě ne. Jako několikrát se stalo, že prostě uletěla, ne jako pryč, to ona ne, ale do diváku a nebo je třeba po to.
1: Jo.
0: Jo. Jako, ale to jsou věci, když děláš se zvířatama, které úplně prostě neovlivníš, no. A proto, ale podařilo se mi potom najít takový drobný vychytávky, jak krmit, jak před vystoupením nejpozději dát vodu a zrní a tak. A ono to funguje a je to daleko lepší. A taky já mám dvě a oni jsou stejný. A ta jedna je, ona je taková jako slabší na to vystoupení, jako ona dělá tady ty blbosti a ta druhá je dobrá. Jenomže já jsem vždycky přišel, a protože já chci mít dvě, aby nebyly smutný. jsem vždycky přišel, vzal jsem si jednu do takového převozního speciálního boxu a tu druhou jsem tam nechal a pak jsem je dal k sobě po vystoupení. A vždycky, když to bylo to špatně, říkám, to je ale úplně minou, už to bylo dobrý, tak jsem si je potom poznačil a studoval jsem je. Protože oni jsou nerozoznatelný. Jo? A já jsem přišel na to, že ta jedna to dělá dobře a ta druhá je fakt na tom blbá. To prostě se nedá jinak říct, co jsem nevytrénoval. No, takže takový faily třeba maximálně se zvířátkama, jinak nic jako úplně zásadního. A když se něco stalo, že se něco utrhlo nebo tak, tak to je další vlastnost kouzelníka, která je velmi nutná, a to je být dobrý v improvizaci. Ale ono to nejde úplně naučit, to máš v sobě, a ty si taky, když už děláš na nějakém čísle, tak ty musíš dopředu myslet, že tohle se může, nemělo by, ale může se to utrhnout, odletět, co udělám, když se to stane. A už si musíš skládat do hlavy. No a potom je to na tvým kumštu, jak to dokáže zahrát. A kolikrát, dvakrát v životě se mi stalo, že z průšvihu, jak jsem ho zahrál do autu a zaimprovizoval, se staly buď to gigy, které jsem používal dál už jako formálně, jako naučený, že jsem je dál používal, anebo z toho vznikly vylepšení třeba té rekvizity a podobně. Takže jako důležitý je, aby divák nikdy nic nepoznal a musím zaklepat, jo, jednou jsem si prořezal prst nožem, jednou, jo, tak to poznali. A to neukecáš, ale jednou jsem si řezal jako takhle do půlky, pak jsem měl velký strach to dělat znovu a to je to, musíš to překonat. No já hážu jako nožem proti divákovi a chytám ve vzduchu kartu a tak, ale těch věcí je šílených moc. Je to o tom mít pořád respekt a přemýšlet, jak z toho vyjdeš ven, když se něco stane. Už dopředu. A potom to musíš prostě udělat. Takže důležité, aby divák na to nikdy nepřišel, že to takhle nemělo být. Výhodou vlastně je, že divák neví, co já mu budu ukazovat. Když to neví, tak nemůže vědět, jak to dopadne. Takže musí být dobrý v improvizaci. Ale nestává se to často. Jako dřív samozřejmě, když jsem neměl ty zkušenosti v těch začátcích, třeba první 4-5 let, určitě se stávaly takové věci. Ale za poslední dobu určitě ne.
1: Já jsem si říkal, že je právě asi blbý, že když třeba necháš jako zmizet nějakou kartu a teď ti prostě vypadne někde z rukávu nebo něco takového.
0: To se nesmí stát a jsou lidi, kteří třeba jsou dobrý. A já jsem to na sobě měl taky, že jsem už byl manuálně velice zručný a měl jsem tu techniku najetou, ale potom přijde třeba někdo opilej, to se stává na firmních večercích nebo na plesích, a úplně tě rozhodí. A dneska úplně prostě on tě zeptá, prostě třeba i agresivní a to úplně tě zeptá a ty tvý dovednosti můžou popadnout trošku dolů a může tě rozhodit to, jak on se k tobě chová. A tím, že už mám za sebou tak tolik, nechci říct, že všechno, jo, to snad doufám ani ne, protože já jsem rád překvapovaný, ale mě už ani takhle, jako třeba když se potkám někde, že třeba vystoupím v 11 hodin třeba později na nějaké firemní akci a je tam jeden takový jedinec, který třeba je fakt opilej a takový zlej a nepříjemný. Já už si poradím s každým. Jakože fakt musím říct, zaklepat, ale to je věc, kterou se nenaučíš, to musíš si odžít a musíš mít ty tisíce vystoupení a musíš prostě, to je praxe, podle mě zas tohle. Něco musíš mít vrozenýho, nějaký předpoklad a něco je jenom praxe. Prostě já říkám, když se mě třeba ti mladší kouzelníci ptají na nějaký rady, já říkám, hele, já jsem vystupoval všude a zdarma, anebo za pár korun, ale vystupoval jsem, protože ty zkušenosti, ty si nekoupíš. Ty je potřebuješ odžít, je potřebuješ prostě nabít. A to získáš jenom tak, že budeš vystupovat všude. I na těch diskotékách, když jsou mladí a jdou se bavit, tak ať si vezme karty, když je kouzelník, ukáže třeba holkám nebo něco. Ono je to mimochodem i dobrý bořič jako bariéry a ledu, jo? Že můžeš skočit rovnou do konverzace. Ahoj, já jsem Petr a dělám kouzlo, chceš vidět nějaký super kouzlo a rozumíš, holku. Já, není problém. Tak on je to dobrý tady z toho titulu, ale to já vlastně už si nepamatuju, protože jsem já nevím.
1: No, to jsem z doslechu znáš. A prozraď mi ještě, máš ty teďka nějaký trik, který třeba by ses chtěl naučit? Je před tebou nějaká výzva?
0: Já dělám na několika teď aktuálně. Jedno je teda s Rubíkovou kostkou zrovna a dělám teďka, chci hodně zapojit i mincovní s mincema kouzla do mikromagie. Dělám na mentalismu, mám tam pár rutin, který mám rozdělaný a nebezpečné věci mě teďka hodně lákají. 2 roky zpátky jsem zařadil ruskou ruletu, že si dám trojháček navázaný na jednu šňůrku a další 3 tkaničky k tomu dopustí, ale divák neví, který je který, ani já potom, když mají stejnou barvu. A oni trhají 3krát a zůstane tam jenom ten navázaný ten trojháček. No. Já se snažím to hrozně mít pestrý. Mám rád i trošku, ne, že bych byl úplně zábavný, nebo zábavný snad jo, ale ne, vtipný člověk, to asi ne. Ale ono to vzniklo kolikrát omylem, že jsem měl třeba už čtvrtý vystoupení a byl jsem unavený a třeba jsem mu něco tak nějak to a řekl, ale úplně jsem to tak ani nemyslel, a lidi se hrozně smáli, tak jsem to zkusil příště a takhle právě vznikají i některé ty forky, takže já mám rád strašně vážný, ale i odlehčený věci a mám rád i veselý věci, jo, takže já se snažím toho vystoupení dělat pestrý, aby bavilo jak děti, tak řekněme dospělí, ale občas vystoupím třeba i v domově důchodců. Nemám s tím problém, jo, to jenom celý to zpomalím, mluvím zřetelně, víc nahlas a lidi by se možná divili, jak třeba babičky a dědečkové to dokážou ocenit.
1: Takže
0: to je super. A člověk se musí trošičku jakoby zpomalit a chovat jakoby, a protože oni, když mě vidí, tak já působím jako trošku takový tmavý, temný, že jo, ale já jim chci právě tou slušností říct, že se nemusí bát se mnou spolupracovat, přijít za mnou na pódium, jo, asistovat mi, že prostě, že jsem tam pro ně. A to chvilinku trvá, oni jsou tak víc jako opatrní, starší lidi jsou trošičku víc opatrní, že vidí, že třeba mám potetovanou ruku a tak jako si řeknu, no, co to je, a potom jo, a pak se s nima fotím a super. Takže dá se vystoupit fakt pro všechny a všude.
1: No super, tak jo, tak dáme ještě to poslední kouzlo.
0: Jo, no a to bude právě, jak jsme to střídali, napřed byly prachy, pak kostka a teď dáme ty karty. Jo?
1: Dobře, a super.
0: Jenom se podívám, kde mám jednu věc, tady. Jo, dobře, tak já se to otočím takhle.
1: Určitě.
0: Hele, balíček karet, vytáhneme je ven. Je důležitý. To budeš muset zkontrolovat i za diváky. Budou mi snad věřit, že v balíčku je každá karta jiná. Já ti to takhle projedu. Podívej se. Jsou tam všechny různý možný karty, jo?
1: Jasně.
0: Tak, prosím tě, dám ti jednoduchý úkol. Já takhle zamíchám. Buď tak hodnej, ty si jednu vysuneš ven. Já ti to rozhodnu a jednu si, ale nesmím ji vidět.
1: Dobře.
0: To je strašně důležitý.
1: Tak jo.
0: Jednu jakoukoliv.
1: Takže si vám. Pečlivě vyberu. Tady.
0: Máš? Vem si k sobě, podívej se na ní a zapamatuj si. Možná jim můžu ukázat na kameru, já se nyní bavím.
1: Dobře, ukážu. Tak je to tady tahle sta.
0: Máš?
1: Tak máme, ano.
0: Požádám tě, položíš sem na vrch. Je tam?
1: Je tam.
0: A je tam, super. Teď uděláme trošičku chaos. OK, tak. Rekapitulace. Ty máš ve své hlavě jednu kartu, kterou jsi vybral.
1: Přesně tak.
0: Já ti ukážu, to není kouzlo, to je technika. Já se snažím trénovat svoji paměť. Já mám naučeno, že si dokážu projet takhle balíček během třeba 15 vteřin a zapamatovat si přesně ho pořadí, ale velmi krátkodobě. Takže jak si projedu celý balíček, tak položím balíček takhle před tebe a jak ho položím a řeknu teď, tak vyslovíš tu kartu, kterou jsi předtím vybral a dal někam do balíčku.
1: Dobře.
0: Ale musíš rychle, protože já to udržím třeba celý ten balíček v pořadí, udržím 3 sekundy a začíná se to strašně ztrácet, jo?
1: Jak řekneš teď, dobře, řeknu kartu.
0: Tak řekneš tu kartu, tak. Mm-hmm. Budeš ji umět vyslovit. Víš, jak se správně řekne třeba osmička taková, jo?
1: Jasně,
0: víš,
1: jasně.
0: Dobře. Tak teď prosím chvilinku.

0: Trojka křížová.
1: Trojka křížová. Ne, počkej. Víš to, vizi. Trojka křížová. Dvojkarta je 12 ze zhora. Počkej, já to udělám teď zajímavý, jo. 12 ze zhora, sorry, mám prázdný ruce. 12 ze zhora. Na to tady mám takovou pomůcku. To znamená, říkal jsem 12?
0: 12. Říkal jsem 12.
1: 12.
0: No vytáhl si nůž, takže...
1: Jo. No, teď se mi dávají ruce, jo. To je ten, kterým jsem se pořezal, mimochodem.
0: Dobře.
1: Takže 12, jo?
0: Ano.
1: Raz, dva, tři. Počítej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12. karta, která je neprobudná. Jaká to byla?
0: Trojka křížová.
1: Trojka křížová.
0: Je to ona. Wow.
1: Děkuju.
0: Tleskám. Hodně dobrý.
1: No.
0: No, jak jsi to udělal, se ptát teda nebudu. To
1: ne.
0: To si myslím, že je tradiční otázka, která ano. Následuje po každém kouzlu. Ale o tom jsme se vlastně bavili, že máš ten respekt k tomu umění a k tomu kouzlení.
1: Přesně takže. Tak, ale ono i člověk, který má rád to tajemno a rád se nechá bavit, tak svým způsobem vlastně uvnitř sebe nechce vidět, jak se to dělá, protože ví, že by přišel o ty iluze a že už by se neměl takový zážitek. Takže já si myslím, že je dobrý nechat si nějaký tajemství, nechat věci některé, co se týče těch kouzel, které by se neměly říkat, neměly by se vidět, aby jsme ty lidi a diváky hlavně mohli nadále bavit, aby mohli být v úžasu a na chvilku se vrátit do těch dětských let a cítit se prostě jako někde v pohádce. Myslím si, že to je důležitý i v dnešní době stresu a různého spěchu a napětí taky občas umět vypnout a právě proto si myslím, že kouzelnické představení jsou posledních pár let velice populární a moderní, že lidi chtějí to vidět naživo a chtějí být okouzlení, takže myslím si, že hodně lidí pořád ještě rádo se nechá okouzlit.
0: No určitě. Můžeš si být jistý, že nad tím budu přemýšlet teďka. Minimálně další hodinu, jak jsi to udělal. No a prozraď mi prosím ještě na závěr teda, kde vlastně všude tě diváci můžou vidět. Teď už doufejme, že se ta situace zlepší, tak kde ty všude vystupuješ.
1: Já taky doufám, že se zlepší a je pravda, že většina těch akcí, co my máme, tak jsou soukromé uzavřené. Jsou to svatby, spousta svadeb, narozeninové oslavy, firemní večírky. Plesy, tak to ještě daleko, ale teď v současné době jsou to hlavně svatby, narozeniny a firmní večírky, takže musím zaklepat, v diáři už se to pěkně plní, takže doufám, že to všechno proběhne, že se s diváky potkáme. No a samozřejmě, kdyby někdo měl zájem o vystoupení, tak na webu, když si zadáte kouzelník Tomasiano, tak je dotazník, nezávazný formulář, napíšete termín, když budu mít volno, tak vám rád pošlu nabídku a vy si vyberete a buď to budete chtít, nebo nebudete, ale vypadá to, že to bude lepší. Co se týče veřejných akcí, zatím nejsou v plánu a myslím si, že letos ani moc nebudou, protože třeba jsem měl obrovský festival teď na červenec a byl zredukovaný úplně na minimum, takže to mý vystoupení bylo zrušeno. Měl jsem taky nějaký v divadle veřejný vystoupení, který bylo přeloženo na neurčito. Ty veřejné akce asi nebudou úplně letos možný nebo jistý. Uvidíme, jak to bude pokračovat dál taky, že jo. Přejme si jenom, aby to bylo jenom lepší a lepší a snad už se z toho nejhoršího jsme venku, no.
0: Já taky doufám. Každopádně, kdo by tam měl zájem, vůbec nezáleží na velikosti akce, může to být skutečně
1: ne,
0: od
1: Ježíš, já
0: oslavy,
1: bych ale... třeba i hlavně teď, co byly ty krize, tak prostě tak i prostě pro 10 lidí, když je třeba nejbližší rodina má nějaký životní jubileum nebo slaví třeba něco fakt zásadního, tak si mě tam třeba pozvou na půl hoďky a klidně i pro 10 lidí, anebo taky třeba pro 5000. No, to je úplně, to je strašně široký, jako to spektrum a já vždycky říkám, že napsat 5 slov, jako dotaz, odeslat. Oni někteří se jako bojí, oni mi píšou třeba na Instagram a říkám, Ježíš, napište přes ten dotazník, to jako je nezávazný, to je jenom prostě, abych viděl, kde to je, kdy to je, jestli mám volno, jak je to daleko a co to je za akci, kolik tam bude lidí a já vám namodeluju nějakou nezávislou poptávku, teda nabídku A ozvěte se, jestli chcete, a když nechcete, tak to vůbec nevadí. Ale většinou teda, když už napíšu, tak většinou chtějí.
0: No super, tak já ti určitě musím popřát to, aby se tvůj diář plnil, aby těch vystoupení bylo co nejvíc. A chtěl bych ti ještě jednou poděkovat za to, že jsi udělal čas a dorazil tady k nám do studia. Ještě na závěr, nebude to teda tak efektivně, jako jsi to dělal ty, ale vykouzlím tady pro tebe aspoň takový malý dárek, aha, takovou malou památku pro tebe na dnešní rozhovor, takže to prosím přijmi jako takový malý zase dárek na oplátku pro nás.
1: Děkuju.
0: Mimochodem i pro naše diváky a posluchače, pokud i vy byste nás chtěli podpořit, můžete získat takový pár ponožek tak, jak sobě, takže na našem webu www.hanajede.cz v sekci Podpoř projekt můžete získat jeden pár k sobě. No a to už je skutečně na závěr dnešního rozhovoru všechno, takže ještě jednou moc děkuji za to, že jsi přijal pozvání a přeju ti všechno nejlepší do tvé další kariéry.
1: I tobě. Děkuju.
0: Na závěr tedy loučíme se i s vámi, přátelé. Za týden se budeme těšit zase s dalším hostem a do té doby se mějte hezky. Ahoj.
2: Posloucháš Radio Metropole. Metropole. Byly 4 hodiny. Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. A teď něco pro fanoušky pořádného tempa. Drum Sound and Bassline Smith. Tihle britští mistři drum and bassu rozjedou každý klub jako pořádný motor a jejich beaty ti dají víc energie než dvojitý espresso. Je to jako když ti někdo zapálí ohňostroj přímo pod nohama. Prostě pořádná show. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli máme další skvělá jména.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zadýchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaká nejvyšší teplota byla kdy naměřena na Moravě a kdy to bylo? Máme info?
2: Bylo to 28. června, tedy ještě těsně před prázdninami, i když pro školáky už to prázdniny byly, ve Strážnici, kdy to poměru vystoupala k neuvěřitelným 39,3 stupňům Celsia.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dave Ott je americký DJ, producent a remixér, který ve světě taneční hudby patří mezi špičku. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti vždycky přinese pořádnou dávku energie a groovu. Dave Ott umí spojit moderní zvuk s taneční atmosférou a roztančit každého. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit

0: Rádio Metropole.
1: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a kytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hitů.

0: dnešní den.
1: Berani, u všeho dnes budete soustředěnější a klidnější. Býci, vy si udržujte svou mysl bystrou a osvěžte i tělo. Blíženci, své zásluhy prezentujte jasně a bez zaváhání. Radci, není důvod mít jakékoliv pochybnosti. Lvi, soustřeďte se na to, co přináší okamžité výsledky. Pany, nevracejte se ke starým křivdám. Váhy, večer si zajistěte klid a ničím nerušený spánek. Štíři, máte štěstí, rodina vám přináší hodně radosti. Střelci, usmívejte se, i takhle se posiluje imunita. Kozorozi, je šance, že zvýšíte svou pracovní efektivitu. Vodnáři, buďte důslední, činy mají větší váhu než sliby. A co my ryby? Prý potřebujeme obejmout anebo jen podržet za ruku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio. Posloucháš?
2: Rádio Metropole.
3: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

0: Jdeme na Hrady.
1: Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
0: Mirage.
1: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
0: Migové.
1: Harley.
0: Single X.
1: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
0: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
4: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
3: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova i obrazně. Kocáb, Pavlíček, Čok, Kryšpín a Hrubeš.
5: Žádný nostalgický playback.
3: Žádný upjatý snaživec.
5: Nebo člověk bez talentu.
3: Ale poctivý rokový nář. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
6: Pražákům je tu hej, nikam nezapomněj.
3: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S Klub Olomouc.

0: tohle je
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme Martina Garrixa, holandského producenta a DJe, který v taneční scéně vládne svými chytlavými a energickými tracky. Jeho hudba je jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu. Martin Garrix je známý svým svěžím stylem a schopností vytvořit hit, co zná celý svět.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: A už tu jsou další zprávy. Kdo potřebuje jet v Olomouci tramvají, nezapomeňte, v Olomouci je nově výluka. Tramvaje nejezdí v úseku mezi hlavním nádražím a Pavlovičkami. Dopravní podnik v tomto úseku zajistil cestujícím náhradní autobusovou dopravu. Výluka potrvá do konce srpna a během ní dojde na výměnu výhybek a kolejí na smyčce Fibichova. Tramvaje během této výluky nebudou jezdit na zastávku hlavní nádraží. Pro cestující tu bude náhradní zastávka kosmonautů. Policie se obrací na širokou veřejnost ohledně pátrání po 29-letém muži z Hranicka. Hledaný Jaroslav Králíček je v pátrání kvůli násilnému trestnému činu. Skrývat se může v Hranicích či v Lipníku. Jeho fotku najdete aktuálně na webu report.cz. Pokud ho zahlédnete, volejte na linku policie 158, ale nepokoušejte se ho zadržet. Dětské skupiny v Česku mají nejasnou budoucnost, čelí totiž úbytku dětí a tím i hrozbě zániku. Jak píše deník, někteří provozovatelé proto zvažují přeměnu svých zařízení. Namísto dětských skupin plánují začít nabízet péči o seniory, pro které je péče dlouhodobě v Česku kapacitně nedostačující.
0: Sport.
3: Sledujeme přípravu hokejových týmů na novou sezónu Extraligy. První přátelák mají před sebou i olomoučtí Kohouti. Čeká je utkání v domácí Plechareně, a to v úterý od 18 hodin. Uvidíme, v jaké formě nastoupí.
1: Rádio Metropole, to na sebe.
4: Úterý bude ráno a dopoledne převážně polojasno. Odpoledne se začne vyjasňovat. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů Celsia a pršet by nemělo. Středa bude slunečná s jasnou nebo skoro jasnou oblohou a nejvyššími teplotami 23 až 27 stupňů. Čtvrtek přinese další oteplení až na 28. Na jihu pokračují pořádné tropy. Itálie hlásí 38 stupňů, Řecko 36, Chorvatsko 35 a Španělsko 32. Všude k tomu jenom samé sluníčko.
5: Jsem John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima. A pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa, že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz. Jsme tu pro tebe už dlouho
2: a máme spoustu společných vzpomínek.
3: Rádio Metropole.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zadýchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaká nejvyšší teplota byla kdy naměřena na Moravě a kdy to bylo? Máme info?
2: Bylo to 28. června, tedy ještě těsně před prázdninami, i když pro školáky už to prázdniny byly, ve Strážnici, kdy tu teploměru vystoupala k neuvěřitelným 39,3 stupňům Celsia.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr a ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
7: Olomoucký report CZ.
8: Pořád se něco děje.
7: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
9: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
8: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
10: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
11: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
3: Rádio Metropole.
7: Olomouc 92 a Zábřeh 105.8 FM.

Podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 7 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Je úterý 11. srpna. Znáte někoho slavného? Žena z Olomoucka se domnívala, že ano. Na sociální síti si psala s tureckým hercem, aspoň si to tedy myslela. Byl to podvodník, který z ní v průběhu 2 let postupně vymámil pod různými záminkami 8 milionů korun. Podvod teď řeší policie.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Jak velké je teď sucho, vidí na vlastní oči obyvatelé Hranic. Je to pohled, který tu sotva kdo pamatuje. Jak píše web města, sucho způsobilo, že potok Velička je zcela bez vody. A skoro stejně je na tom i potok Ludina. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupků se jich tu dopustilo 91. Pokračuje demolice vyhořelé výškové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně. Z objektu, který začal hořet před měsícem, už zbývá zdemolovat jen třetina. Příčina požáru i výše škod je i nadále v šetření policie, píše ČTK. Sport. Českým plavkyním Barboře Semanové a Barboře Janíčkové se zadařilo na mistrovství Evropy v Paříži. Postoupili do dnešního finále na trati 100 metrů volným způsobem. Semanová byla v semifinále 5. a Janíčková 8. Start finálového závodu je dnes v 18:40.
2: Rádio Metropole. To na sebe. Víme, jak bude. Tento týden dál většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 27 stupňů. V Jeseníkách by to mělo být kolem 20. A pak ještě jedna věc, o které všichni víme. Už zítra večer nás totiž čeká zatmění slunce. Na Moravě by to mělo začít po 20. hodině. Měsíc zakryje zhruba 86% slunečního kotouče. A pokud budeme tohleto zatmění pozorovat, tak nesmíme zapomenout na kvalitní ochranné brýle.
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady, víme, že se dál pracuje v Olomouci na náměstí Hrdinu, máme tu zúžení, máme tu značky. Opravy taky začaly na Svatém kopečku, jde o zdejší autobusovou zastávku u ZOO ve směru do Olomouce. Součástí je i rekonstrukce chodníků a čekárny. Hotovo by mělo být na konci září. A ještě se podíváme do Prostějova, tady opravují nadjezd u Vitany, takže zavřená je Kralická od Dolní po Kojetínskou ulici. Tohle omezení se týká i sjezdu z dálnice MD46 Prostějov střed, takže od Olomouce se do města dostaneme pouze u Teska. Tak s tím počítáme, tak si to vždycky dobře naplánujeme a my už vám přejeme šťastnou cestu.
4: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
0: Rádio Metropole.
3: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: pracovní den.
1: Berani, u všeho dnes budete soustředěnější a klidnější. Býci, vy si udržujte svou mysl bystrou a osvěžte i tělo. Blíženci, své zásluhy prezentujte jasně a bez zaváhání. Radci, není důvod mít jakékoliv pochybnosti. Lvi, soustřeďte se na tom, co přináší okamžité výsledky. Pany, nevracejte se ke starým křivdám. Váhy, večer si zajistěte klid a ničím nerušený spánek. Štíři, máte štěstí, rodina vám přináší hodně radosti. Střelci, usmívejte se, i takhle se posiluje imunita. Kozorozi, je šance, že zvýšíte svou pracovní efektivitu. Vodnáři, buďte důslední, činy mají větší váhu než sliby. A co my ryby? Prý potřebujeme obejmout anebo jen podržet za ruku.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Datart pořádá Maxi výprodej.
11: Cože? Maxi výprodej?
10: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
11: Tak to je další level.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
0: Radio Metropole.
13: Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
1: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavělo.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt?
4: Ty seš nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
5: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
6: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
7: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
8: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
9: Radio Metropole.
10: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany. Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil, my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
9: Metropole.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kdy se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 8 hodin.
2: Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Děkujeme, že jste si nás naladili. Právě teď vám neseme zprávy. Je úterý 11. srpna. Děsivou událost řeší policie na Šternbersku. Na fotbalovém hřišti v Huzové tu v sobotu v noci napadl opilý 21-letý mladík nožem a tyčí dva muže. Po slovní půtce jednoho zranil nožem v obličeji a druhého udeřil tyčí do hlavy. Oběma napadeným pomohli lékaři. Policisté podezřelého útočníka vypátrali ještě během noci a obvinili ho z pokusu o těžké ublížení na zdraví a z výtržnictví. V případě odsouzení hrozí mladíkovi až 12 let vězení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to ale méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Ještě teď roste počet obětí dvou červnových zemětřesení na severu Venezuely v Jižní Americe. Tamní úřady nyní evidují 6301 obětí. Nemocnice zvládly ošetřit přes 73 tisíce zraněných. Pátrači stále prohledávají trosky. Organizace Spojených národů uvádí, že by mohl počet obětí vzrůst až na 50 tisíc. Píše o tom agentura Reuters.
1: Sport.
3: Vítězně vstoupil na tenisový challenger v italském Todi talent prostějovského klubu Maxim Mrva. 19-letý tenista nastoupil v prvním kole proti domácí divoké kartě Italu Bazilovi a zvítězil 2-1 na sety. Jméno dalšího soupeře se Maxim teprve dozví.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Víme, jak bude a taky, jak by to mělo být tento týden se srážkami. Modely si totiž protiřečí a meteorologové si zoufají. Vůbec se prý nedá říct, kdy a kde se objeví lokální přehánky anebo bouřky. Zatím to vypadá tak, že na Moravě budeme mít i nadále většinou polojasno a do čtvrtka teploty zhruba kolem 27 stupňů. A výhledově v pátek a o víkendu to zase budou tropické třicítky.
5: Jsem John Crane a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme, že radary mají smysl, obzvlášť v Olomouci. Máme je třeba na Šternberské, Slavonínské nebo na Jižní. Díky nim tady klesl počet hříšníků až o polovinu. Radary taky na Okružní anebo na Přerovské. Mimochodem, tady se překračuje rychlost nejčastěji. A ještě se podíváme na Kroměřížsko. Tady nás čeká uzavírka v Bystřici pod Hostýnem. Jde o opravy na Lipnické ulici. Bude to tady neprůjezdné celkem dlouho, až do příštího roku. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.

0: Popole právě dnes.
1: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména přibývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premier Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
7: Jsou kapely, které hrají. A pak je pražský výběr.
8: Legenda, která psala historii české rockové scény.
7: Na jednom pódiu, v plné síle a v původní nekompromisní sestavě.
8: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Claudius Krišpín a Jirka Hrubeš.
7: A zazní to nejlepší ze všech zásadních alb. Nezmeškejte večer, který vstoupí do paměti.
8: Pražský výběr živě v Olomouci v pátek 28. srpna v olomouckém S-klubu.
7: Nenechte si to ujet a zažijte koncert, který už se nemusí opakovat. Předprodej vstupenek na kompletní pražský výběr na předprodejolomouc.cz.
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
10: Posloucháš? Rádio.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zadýchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Víc léta, víc muziky, víc tebe.

0: Rádio Metropole.
1: Léto non-stop, hudba non-stop.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 9 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Připravili jsme si pro vás další informace. Stále většímu suchu čelí Haná, koryta menších potoků a říček jsou i zcela bez vody. Například v Trusovickém potoce u Olomouce zůstávají pouze izolované tůně v rozpraskaném korytě. Zlepšení se zatím nečeká, píše o tom Deník. Řeka Morava v Olomouci zaznamenala pro začátek srpna historicky nejnižší průtok. Vody v korytě je méně než při dosud rekordním velkém suchu v roce 1921. Situace potvrzuje závažnost letošního sucha. Kritická situace s vodou panuje v celé České republice. Podle hydrometeorologů má většina toků extrémně podprůměrné či historicky nejnižší průtoky. Úbytek vody se dotýká i přímo lidí, kteří hlásí málo vody ve studnách. Sucho dopadá i na zeleň. Některé stromy vypadají, že usychají, ale nemusí to být příznak odumření. Takto místo vypadá i v Prostějově. Město však informuje, že se o stromy stará, dostávají 100 litrů vody při každé zálivce a takových je 12 během vegetační sezóny, což je více, než doporučují odborné standardy, píše o tom Report.cz.
0: Sport.
3: Startuje zápasová příprava olomouckých hokejových kohoutů. Doteď se na extraligu připravovali formou tréninku a dnes je čeká první domácí přátelák, a to proti Vítkovicím. Úvodní buly padne v 18 hodin v olomoucké plecharéně.
2: Rádio Metropole.
4: Víme, jak bude. Tento týden dál většinou polojasno a k tomu odpoledne zhruba 27 stupňů. V Jeseníkách by to mělo být kolem 20. A pak ještě jedna věc, o které všichni víme. Už zítra večer nás totiž čeká zatmění slunce. Na Moravě by to mělo začít po 20. hodině. Měsíc zakryje zhruba 86% slunečního kotouče. A pokud budeme tohleto zatmění pozorovat, tak nesmíme zapomenout na kvalitní ochranné brýle.
5: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě, která se dořešuje v Olomouci na střední Novosadské, je to srážka dvou osobáků. A pak máme hlášené policejní hlídky, například v Přerově na Hulínské, na D1, na exitu Vyškov, a nebo taky na exitu Kroměříž Východ, tak hlavně šťastnou cestu.
0: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
1: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
2: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
5: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Mé.

Na Rádio Metropole ladíš další díl podcastu Majdalový ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska si společně pod Běrákem vytáhneme projekt Taškent. Ten sám sebe popisuje jako synergii autorů dvou generací. V jejich tvorbě se vzájemně snoubí zhudebněné poetické texty, rap, zpěv, elektronická hudba a trombóny. Songy od Taškentu nikam nepospíchají, spíš se ti pomalu zarývají přímo pod kůži, pořád ale v tanečním rytmu. Pokud se chystáš na festival do rumunského Banátu, Taškent si tady můžeš poslechnout naživo. Možná zahrají i svůj nový song, který jim vyšel teď na začátku srpna. Jmenuje se Grand Hotel Praha a je to song, který si dnes v našem podcastu pustíme. Tohle je Grand Hotel Praha od projektu Taškent.

0: satetam svetlo. Sad vice štade. To se.
1: Radio Metropole.
2: Přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš. Kde stojí kolony, jaké je počasí na Moravě a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás. U nás.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: A dopolední chill. Protože dopoledne je příliš krátké na nudnou music.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin. Zařizujete ložnici, dřevočal, matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce dřevočal.cz.
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
2: Jdeme na zprávy. V Novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci U Macků. Tím se nám cesta ze zastávky k bazilice navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
3: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
2: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu, co všechno si umíme vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to určitě neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Už 25 let hledá anketa Strom roku každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
1: Sport.
2: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.
1: Rádio Metropole. Co na sebe.
4: Víme, jak bude, a taky, jak by to mělo být tento týden se srážkami. Modely si totiž protiřečí a meteorologové si zoufají. Vůbec se prý nedá říct, kdy a kde se objeví lokální přehánky anebo bouřky. Zatím to vypadá tak, že na Moravě budeme mít i nadále většinou polojasno a do čtvrtka teploty zhruba kolem 27 stupňů. A výhledově v pátek a o víkendu to zase budou tropické třicítky.
5: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
4: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to konkrétně v Bystrovanech u toho kruháče, a taky máme hlášené policejní hlídky. Jedna je například v Olomouci na Šternberské, další v Přerově na Hulínské, anebo v Kroměříži na Tovačovského, tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
3: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře Kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: 30 rokov na scéně, No Name O2 Arena.
7: 30 rokov kapely No Name na scéně. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
8: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
9: Olomoucký report CZ.
10: Pořád se něco děje.
9: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
11: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
10: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
12: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma Růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.
13: Posloucháš?
14: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Známe ty nejlepší songy a taky ta nejlepší zábava. Připomínáme, že pokračujeme olomoucké, nejen shakespearovské léto na Letňáku. Dneska je to Don Juan v New Yorku. V Olomouci taky jdeme na hokej. Mora totiž pokračuje v přípravě na novou sezónu. Hrajeme doma s Vítkovicemi v olomoucké plecharéně už dneska od 18. hodiny, takže budeme fandit. Jinak už zítra, to znamená ve středu, nás čeká unikátní astroparty ve Velké Bystřici. Profi dalekohledem můžeme pozorovat to zítřejší zatmění slunce a následně i Perseidy. A bude taky astronomický kvíz. Zítra od 17. hodiny. Takže astroparty a noc spadajících hvězd v Amfíku a v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. A je to ještě pozvánka na Guláš Fest s Jadrníčkem v Náměšti. To bude v sobotu 15. srpna. Čeká nás ten nejlepší kotlíkový guláš, taky pivko, dětská zóna a večerní zábava. V sobotu v Náměšti u Kapličky. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit?
2: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Už tam bude?
6: Nech toho!
5: Raději už tam bude?
6: Přestaň! Je mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
10: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
11: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
12: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
11: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
13: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
11: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
14: Tvoje dopoledne.
0: Tvoje rádio.
14: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Martina ti denně připravuje nové pozitivní horoskopy. Máš pocit, že tvůj život řídí spíš Murphyho zákony než hvězdy? Každý den ti mícháme pozitivní vibrace z vesmíru.
0: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jsou tu zprávy. Další mláďata můžeme zahlédnout při návštěvě zoo v Olomouci na Svatém Kopečku. Po levhartech a gepardech se rozmnožila o něco menší kočka, a to ocelot slaništní. Matka koťatům věnuje veškerou možnou péči. Tragický požár Kůlny v Hranicích. Hasiči u něj zasahovali v sobotu. Nyní o události hovoří. Kůlnu pohltily plameny, které museli zlikvidovat 4 jednotky hasičů. Uvnitř hasiči našli tělo bez známek života.
4: Za pomocí několika C-proudů se nám podařilo požár lokalizovat, zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Na místě byl také vyšetřovatel příčin požáru a příčina vzniku požáru a vyšší škody jsou nadále v šetření.
3: Oznámil mluvčí hasičů Petr Běhal. Co kdyby byly v červenci sněmovní volby? Politickou náladu u voličů v Česku zjišťoval v uplynulém měsíci průzkum Median. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN s 15% a třetí ODS 12%. Do dolní komory parlamentu by se podle Mediánu dostali ještě Piráti se ziskem 8% hlasů a SPD se 7,5%. Naopak vládní motoristé by potřebnou 5% hranici pro vstup do sněmovny nyní nepřekročili.
1: Sport.
3: Přerovští hokejisté pokračují v zápasové přípravě před startem první ligy. Mají za sebou jeden přátelák, kdy s Frýdkem Místkem padli 0-4. Tentokrát vyzvou venku polský Sosnověc. Úvodní buly padne dnes v 18 hodin.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jak bude. Odpoledne čekáme dál slunečno. Obloha by měla být nad většinou Hané jako vymetená. Nejvyšší teploty pro dnešní den šplhají k 29 stupňům. Jen na Jesenicku je to trochu méně. Tam se rtuť teploměru zastaví na 24 stupních. Zítřek slibuje taky slunečné počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 až 26 stupňů. Oba dny máme ideální podmínky na nějakou tu koupačku. Pokud nás to láká do přírodních vod, můžeme si kvalitu vody zkontrolovat předem na webovkách krajské hygienické stanice.
6: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Nehodu dvou osobáků dořešujeme v Olomouci v ulici Sokolovská. Projíždíme tudy opatrně. Stejně tak se vyšetřuje bouračka v Šumperku v ulici Jesenická. Policijní hlídky na nás číhají na D1 na exitu Kojetín, v Napajedlech v ulici Nádražní, pomáhají a chrání taky na D46 na exitu Olšany u Prostějova a ve Svitavách v ulici u Tří mostů. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole. Top of the Pop.

0: Obědová pauza je skoro tady. Na Rádiu Metropole víme, kde se dobře nabaštíme. Otevíráme pro vás olomoucká polední meníčka. Začneme nabídkou bez masa. Máme tu lilky s řepou a kozím sýrem, kesadiju s dýní a čedarem nebo kari květák. Ve vegetariánské restauraci Koza zůstala celá. Už to voní taky na lascích. Kuřecí medailonky v parmazánové krustě s parmskou šunkou a bramborami nebo pomalu pečené vepřové koleno s bystročickým zelím a bramborový knedlíkem. Připravili pro nás v baseball pubu na lascích. Pochutnají si i studenti. V menze pro ně mají zapečené brambory s mozzarellou a rajčaty, boloňské špagety nebo třeba hovězí na česneku se špenátem a bramborovými knedlíky. V menze na 17. listopadu. Dáme si taky hovězí guláš, svíčkovou s houskovým knedlíkem nebo třeba lazaně. To pro nás uvařili v restauraci Globus. Více poledních meníček najdeme na webu olomouc.cz. Teď už víc muziky, víc energie na Rádiu Metropole.
1: Meníčka v Metropoli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Koupil.
4: Fakt?
3: Fakt?
4: Ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.

0: Rádio Metropole.
1: Nehrajem si, hrajem jinak.
0: Metropole.
1: Prostě jinak.
2: All right, let's do it. Ladies and gentlemen, DNCE.

0: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
1: Nejlepší letní info posloucháš na Rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
2: Rádio Metropole.

0: Metropole.
1: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
2: Myslíš si, že máš přehled o všem?
1: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Metropole. Připrav se na novinky, beefy a tracky, které tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: je, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 12 hodin.
2: Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží.

0: lidem k osvěžení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií. Znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Sport.
0: Sledujeme český fotbalový pohár. V zápasech prvního kola MOL Cupu dnes uvidíme i dva týmy z našeho regionu. Fotbalisté Prostějova vyzvou na trávě soupeře Kuřim a Uničov hraje venku s Valašským Meziříčím. Obě utkání začnou v 17:30.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
2: K zimě hledí a rád vodu cedí. To je pronostika na tento měsíc, která zatím pravdivá rozhodně není. Čekají nás teplé letní dny bez deště. Dnešní nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 25 až 29, zítřejší maxima dosáhnou 26, čtvrtek pak slibuje až 28, pátek by mohl přinést 30. Sprchnout by až do konce pracovního týdne nemělo. Houbaři, to pro nás znamená, že se s košíkem plným hub z lesa pravděpodobně vracet nebudeme. Díky současnému počasí je ale nízká aktivita komárů.
3: Jsem John, John Crane, a hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařina.másmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci máme dopravu hladkou, opatrně, ale projíždíme ve Zlíně ulicí 3. května ve směru na třídu Tomáše Bati. Probíhají tedy výkopové práce kanalizace. Hlásíte nám taky policejní hlídky. Stojí v Napajedlech v ulici Nádražní na D46 na exitu Vyškov, pomáhají a chrání na silnici 43 na výjezdu z Černé hory ve směru na Svitávku. Stojí taky v Rapotíně v ulici Šumperská. Tak jděte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
1: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
2: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ. Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
3: Mirá.
2: Rybičky. Hrady CZ. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
3: Migové.
2: Harley.
3: Single X.
2: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hradycz.cz.
3: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pět nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
7: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš.
6: Původní sestava pražského výběru.
7: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
6: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
7: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej Olomouc.cz.
8: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém Újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
9: Radio Metropole.
10: Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména přibývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žijem každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Posloucháš?
3: Radio Metropole. I took the long road across the ocean.

0: námi můžeš nostalgicky zaspomínat na staré dobré časy, kde se kazety přetáčely tuškou a rádio bylo jediným zdrojem cool muziky.
1: Metropole.

0: Váš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Máme tu pro vás připravené další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Připomeňme si, že Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci není prolézačka, ale památka, i když má v sobě průlezy. Ty zlákali v noci na sobotu trojici žen mezi 29 a 31 lety. Po průlezu památkou je hned dostihla městská policie a dál se jejich přestupek řeší.
2: Místní rádio, místní zprávy.
1: Přebíhání dálnice je nebezpečné. Smrtelně nebezpečné. Tragická nehoda uzavřela v noci na dnešek dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku. Zemřel tu chodec po střetu s osobním autem. Dle policie nejspíš přebíhal dálnici. Během pondělka šlo o čtvrtou tragickou nehodu v Česku. Další se staly v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupek udělalo 91. Je potřeba prověřit aplikaci e-doklady před blížícími se volbami, jestli zvládne připojení velkého množství lidí. Lidé se mohou tento čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu apky e-doklady přihlášením do aplikace.
3: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
1: Vysvětluje náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka. Sport. Českým plavcům se na mistrovství Evropy v Paříži zatím daří. Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili do večerního semifinále na trati 200 metrů znakem. Večer se představí i Barbora Sémanová a Barbora Janíčková ve finále stovky volným způsobem.
0: Rádio Metropole. Co na sebe. Olomouc hlásí 26 stupňů, hranice 24, Bruntál 21. To znamená, že máme podobné počasí, jako je třeba ve Švýcarsku, Rakousku, Slovensku nebo třeba Irsku. Pokud byste se chtěli ochladit kolem 20 stupňů, mají pak v Evropě třeba v Dánsku, Norsku, Švédsku nebo Finsku. Naopak výrazně nad 30 naměřili v Itálii, Španělsku, jižní Francii nebo třeba Řecku.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady. Dořešujeme nehodu v Olomouci v ulici Dobrovského. Srazili se tu dva osobáky, projíždíme opatrně. Vyšetřování bouračky dvou aut probíhá taky v Bystřici pod Hostýnem v ulici Přerovská. Na srážku traktoru s nákladňákem si dáme pozor na Šumpersku na výjezdu z obce Brničko ve směru na Dlouhomilov. Překážku na silnici nám pak hlásíte na D49 na trase Hulín-Frešták za exitem Hulín-Východ. Pohodovou cestu to vám přejeme za celý náš rádiový tým.
6: Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
2: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
1: Zažijte odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
2: Luskni.cz.
0: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
0: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
0: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
6: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
7: Datart pořádá Maxi výprodej.
8: Cože? Maxi výprodej?
7: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
10: Už tam budem?
11: Nech toho!
10: Raději už tam budem?
11: Přestaň! To je mě vedro!
12: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
13: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
14: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
15: IMJ Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IMJ Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
16: Radio Metropole.
17: Radio Metropole.

0: mobilitu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tohle je Radio Metro.

Když nás posloucháš, podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem ne na koupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v úvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volníčka a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: A odpolední chill. Ideální soundtrack

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. V novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci u Macků. Se nám cesta ze zastávky k bazilice navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
4: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První

0: etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu k novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru Správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
1: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Už 25 let hledá anketa Strom roku každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku. Sport. Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin. Rádio Metropole,
2: co na sebe. Víme, jak bude. Odpoledne čekáme dál slunečno. Obloha by měla být nad většinou Hané jako vymetená. Nejvyšší teploty pro dnešní den šplhají k 29 stupňům. Jen na Jesenicku je to trochu méně. Tam se rtuť teploměru zastaví na 24 stupních. Zítřek slibuje taky slunečné počasí. Bude jasno nebo skoro jasno. Teplotní maxima dosáhnou 22 až 26 stupňů. Oba dny máme ideální podmínky na nějakou tu koupačku. Pokud nás to láká do přírodních vod, můžeme si kvalitu vody zkontrolovat předem na webovkách krajské hygienické stanice.
3: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
4: Rádio Metropole. Za volantem.
2: Víme, jak se jezdí tady na okruhu Olomouce na D35. Si dáme pozor na překážku na silnici na trase Lipník-Olomouc za exitem Holice. V jízdním pruhu se tu válí plastová vana. Bouračku teď řešíme na Vyškovsku v Ivanovicích na Hané v ulici Rostislavova. Na místě jsou záchranáři i policie, projíždíme opatrně. Policijní hlídky nám hlásíte na D1 na exitu Vyškov Západ v Napajedlech v ulici Nádražní a taky na D35 na exitu Velký Újezd. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
4: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: I v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí? O tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Top of the Pop.
2: Top of the Pop.
1: Radio Metropole.
2: Top

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
0: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
6: Veď predsa, že sa radovať smiem.
0: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
7: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
0: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Přečetli jsme pro vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Lázeňské bistro v Horských lázních Karlova Studánka už funguje. Otevřelo se na začátku srpna a nabízí svým zákazníkům spoustu dobrot. Jaké, to už pro nás zjistil olomoucký report. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu. Co všechno si umí vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. Olomouc se v září stane místem setkání absolventů Univerzity Palackého. Pod hlavičkou alumny září pro ně univerzita připravila program, který nabídne výroční promoce, přednášky, komentované prohlídky i společenské akce na fakultách. Informuje o tom web olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: 30 rokov na scéně Moment Outu Arena.
3: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt?
6: Ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Dřevoop, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoop.cz.
8: Květiny pro zámeckou paní. Letos na téma růže pro Marii Rózu Harachovou. Květiny pro zámeckou paní. To je velkolepá výstava květin a jejich aranžmá na zámku v Náměšti na Hané od 8. do 13. srpna. Nenechte si ujít květinově vyzdobený zámek a zastavte se v Náměšti na Hané.

0: vstup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
2: Radio Metropole.
3: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
4: Teda skoro na přání.
3: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
5: Čistá telepatie.

0: Rádio Metropole. Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 15 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Jsou tu zprávy. Další mláďata můžeme zahlédnout při návštěvě zoo v Olomouci na Svatém Kopečku. Po levhartech a gepardech se rozmnožila o něco menší kočka, a to ocelot slaništní. Matka koťatům věnuje veškerou možnou péči. Tragický požár kůlny v Drahotuších u Hranic. Hasiči u něj zasahovali v sobotu. Nyní o události hovoří. Kůlnu pohltily plameny, které museli zlikvidovat 4 jednotky hasičů. Uvnitř hasiči našli tělo bez známek života.
2: Za pomocí několika C proudů se nám podařilo požár lokalizovat, zabránit jeho dalšímu šíření. Hasiči zasahovali v dýchací technice, následně rozebírali konstrukce a za pomocí termokamery vyhledávali a dohašovali skrytá ohniska. Na místě byl také vyšetřovatel příčin požáru a příčina vzniku požáru a vyšší škody jsou nadále v šetření.
1: Oznámil mluvčí hasičů Petr Běhal. Co kdyby byly v červenci sněmovní volby? Politickou náladu u voličů v Česku zjišťoval v uplynulém měsíci průzkum Median. Vyhrálo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN s 15% a třetí ODS 12%. Do dolní komory parlamentu by se podle Medianu dostali ještě Piráti se ziskem 8% hlasů a SPD se 7,5%. Naopak vládní motoristé by potřebnou 5% hranici pro vstup do sněmovny nyní nepřekročili. Sport. Přerovští hokejisté pokračují v zápasové přípravě před startem první ligy. Mají za sebou jeden přátelák, kdy s Frýdkem Místkem padli 0-4. Tentokrát vyzvou venku polský Sosnověc. Úvodní buly padne dnes v 18 hodin.
0: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
3: Dnes v noci teploty spadnou ke 14 stupňům Celsia. Zítra nás potom čeká v našem regionu většinou jasná a slunečná obloha s nejvyššími denními teplotami ve stínu mezi 25 a 29 stupni. Podobně bude počasí vypadat taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu by nás potom výhledově měly provázet teploty okolo tropických třicítek.
0: Rádio Metropole za volantem.
3: I nadále se vyšetřuje střet osobního auta a chodce v Ivanovicích na Hané. Od nás víte, že k nehodě došlo na Rastislavově ulici. Je to se zraněním, ale projet se dá bez zdržení. A pozor taky na silnicích na policejní kontroly. Hlídka je v Hranicích na Bělotínské, taky ve Lhotce nad Bečvou, v Prostějově za Olomouckou. Na D35 směr Mohelnice na exitu Litovel a taky ve druhém směru na exitu Loštice. Ve směru do města potom v Olomouci počítejte se zdržením na 10 minut na Chvalkovické ulici. Dobře dojeďte.
4: Kačmáček.

0: a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.
1: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

Na Rádio Metropole ladíš další díl podcastu Majdalový ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska si společně pod Běrákem vytáhneme projekt Taškent. Ten sám sebe popisuje jako synergii autorů dvou generací. V jejich tvorbě se vzájemně snoubí zhudebněné poetické texty, rap, zpěv, elektronická hudba a trombóny. Songy od Taškentu nikam nepospíchají, spíš se ti pomalu zarývají přímo pod kůži, pořád ale v tanečním rytmu. Pokud se chystáš na festival do rumunského Banátu, Taškent si tady můžeš poslechnout naživo. Možná zahrají i svůj nový song, který jim vyšel teď na začátku srpna. Jmenuje se Grand Hotel Praha a je to song, který si dnes v našem podcastu pustíme. Tohle je Grand Hotel Praha od projektu Taškent.

Kopse. Něco, co nejde.

0: kvalitetom svetlo, satvice štade, to se.
1: Radio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio. Metropole.

0: Top of the Pop. Of the Pop. Metropole.
1: Let's go. Sounds good.

0: Tady jsme doma, tady žijeme s vámi. Tento týden se zaměříme na prostějovské léto. Co v tomto směru letos město připravilo, nám přiblíží náměstkyně primátora Milada Sokolová. Rozhovor přinášíme od pondělí do čtvrtka, dopoledne po 10. a odpoledne po 16. hodině. Více na webu prostějov.eu.
1: Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Nebaví tě adrenalinové atrakce, kde nemáš vliv na průběh zážitku? Vyzkoušej jedinou bobovou dráhu na Moravě, kde se nevozíš, kde bobuješ. S délkou přes 1,5 kilometru nemá nikde v okolí konkurenci. Dle stylu jízdy zábava pro celou rodinu, ale i pro adrenalinové nadšence. Více na skiareal.hlubocky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
5: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti. Jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
6: Radio station. Metropole. Metropole. Ooh.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a Šumperk 102.9 FM.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Známe ty nejlepší songy a taky ta nejlepší zábava. Připomínáme, že pokračujeme olomoucké, nejen shakespearovské léto na Letňáku. Dneska je to Don Juan v New Yorku. V Olomouci taky jdeme na hokej. Mora totiž pokračuje v přípravě na novou sezónu. Hrajeme doma s Vítkovicemi v olomoucké Plecharéně už dneska od 18. hodiny, takže budeme fandit. Jinak už zítra, to znamená ve středu, nás čeká unikátní astroparty ve Velké Bystřici. Profi dalekohledem můžeme pozorovat to zítřejší zatmění slunce a následně i Perseidy. A bude taky astronomický kvíz zítra od 17. hodiny. Takže astroparty a noc padajících hvězd v Amfíku a v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. A je to ještě pozvánka na Guláš Fest s Jadrníčkem v Náměšti. To bude v sobotu 15. srpna. Čeká nás ten nejlepší kotlíkový guláš, taky pivko, dětská zóna a večerní zábava. V sobotu v Náměšti u Kapličky. Tak si vyberte z našich tipů a bavte se co nejlépe.
0: Rádio Metropole, kam vyrazit? Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
2: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin. Zařizujete ložnici? Dřevočal. Matrace, polštáře a postele pro vaše zdraví a pohodlí. Neváhejte a navštivte naše prodejce. Dřevočal.cz.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další informace. Děkujeme, že nás posloucháte. Připomeňme si, že Mariánský sloup na Dolním náměstí v Olomouci není prolézačka, ale památka, i když má v sobě průlezy. Ty zlákaly v noci na sobotu trojici žen mezi 29 a 31 lety. Po průlezu památkou je hned dostihla městská policie a dál se jejich přestupek řeší.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přebíhání dálnice je nebezpečné. Smrtelně nebezpečné. Tragická nehoda uzavřela v noci na dnešek dálnici D1 u Říkovic na Přerovsku. Zemřel tu chodec po střetu s osobním autem. Dle policie nejspíš přebíhal dálnici. Během pondělka šlo o čtvrtou tragickou nehodu v Česku. Další se staly v Moravskoslezském, Královéhradeckém a Plzeňském kraji. Na řidiče, kteří vyhledávají rychlou jízdu v serpentínách Červenohorského sedla na severu Olomouckého kraje, si posvítila o víkendu policie. Do akce šlo 50 policistů a pivku měli hlavně na motorkáře. Zkontrolovali 600 řidičů a přestupek udělalo 91. Je potřeba prověřit aplikaci e-doklady před blížícími se volbami, jestli zvládne připojení velkého množství lidí. Lidé se mohou tento čtvrtek ve 13 hodin zapojit do veřejného zátěžového testu apky e-doklady přihlášením do aplikace.
4: My jsme se ten test rozhodli udělat právě proto, aby se neopakovala ta situace při loňských podzimních volbách. To znamená, že ta aplikace byla nedostupná pro uživatele, lidé proto, aby mohli odvolit, se museli vracet domů pro plastové kartičky a podobně. Právě proto děláme tento test, abychom si dostatečně dopředu vyzkoušeli, zda ta aplikace je připravena.
3: Vysvětluje náměstek ministra vnitra Lukáš Klučka.
1: Sport.
3: Českým plavcům se na mistrovství Evropy v Paříži zatím daří. Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili do večerního semifinále na trati 200 metrů znakem. Večer se představí i Barbora Sémanová a Barbora Janíčková ve finále stovky volným způsobem.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia. Podobné počasí nás bude provázet i čtvrtkem. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a o víkendu nás potom mají provázet teploty okolo 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
6: Jsem John. John Crane. A hledám nové kolegy do svých týmů. Podívej se na strojařinamásmysl.cz nebo se ozvi na práce@johncrane.com.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Začínáme pohledem na policejní kontroly. Se 16. hodinou dávejte pozor na obchvatu Olomouce před exitem Olomouc střed, v Olomouci potom i na Dolní Novosadské, dále na D640 na exitu Vyškov, v Hranicích na Bělotínské, v obci Mladéč nebo v Brodku u Prostějova. V Olomouci potom počítejte v tuhle chvíli taky s čtvrthodinovým zdržením na Chválkovické ulici směrem do města, no a dopravní nehodu připomínáme před Lipníkem nad Bečvou od obce Prosenice. Projet se dá, ale bez zdržení. Šťastnou cestu.
1: Rádio Metropole. Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Radio Metropole.
2: Nehrajem si, hrajem jinak.
1: Metropole.
2: Prostě jinak.

0: Poslouchejte Odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň! Je mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa.
5: Mirá.
4: Rybičky. Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
5: Migové.
4: Harley.
5: Single X.
4: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
6: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
7: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
9: Už tuto sobotu v obci Mrsklesy vypuknou oslavy 30 let samostatnosti obce spojené se dnem mikroregionu Bystřička. A bude to jízda Maxim Turbulence, Olga Lounová, Petra Janů, afterparty Rádia Hana a bohatý doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Tuto sobotu v obci Mrsklesy to pořádně roztočíme.
10: Tohle je
11: Rádio Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Už tě nebaví tvůj mobil, co umí jenom volat a fotit rozmazaný selfiečka. Lea ti představuje apky, díky kterým bude tvůj smartphone chytřejší než tvůj šéf po třech pivech. Nenech si ujít tipy na vychytávky, bez kterých už nebudeš chtít žít.

0: Už více než 20 let baví Prostějovany v průběhu prázdninových měsíců program Prostějovského léta. V něm si podle vlastního zájmu najdou kulturní typ prakticky všechny generace. Ptáme se první náměstkyně primátora Milady Sokolové, co v tomto směru letos město připravilo.
1: V letošním roce se divadlo z parku přesouvá na hlavní náměstí. Společně si budeme moci užít 25. srpna o 19 hodin vynikající komedii Sluha dvou pánů v podání protagonistů Moravského divadla Olomouc. Věřím, že se toto stvárnění bude divákům líbit, stejně jako ocenili celou řadu představení Moravského divadla v předchozích letech. A ještě mám jeden tip z Prostějovského léta pro všechny generace, a to tradiční módní přehlídku. Ta se uskuteční 20. srpna taktéž o 19 hodin na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Přijďte se podívat.
0: Říká první náměstkyně primátora města Prostějov Milada Sokolová. Děkujeme.
2: Rádio Metropole a nejlepší letní info.
3: Léto si užíváme taky u moře. Ležíme na pláži, sluníčko peče a najednou černá obrazovka s hláškou, že je telefon přehrátý. Co s tím? Určitě ho nedávejte do chladničky ani na něj nepouštějte klimatizaci. Tenhle teplotní šok by ho mohl dorazit. Mobil hned vytáhněte z obalu, vypněte všechny náročné aplikace, jako je navigace nebo hry, a dejte ho jednoduše do stínu. Pokud chcete proces zrychlit, přepněte ho do režimu letadlo. Baterie se přestane namáhat a telefon schladne výrazně rychleji. Pak už se můžete bez obav vrátit k fotkám z dovolené.
2: Nejlepší letní info posloucháš na rádiu Metropole. Vždycky v tomhle čase, OK?
4: Mysleli jste si, že už je uvidíte jen ve skanzenu českého roku?
5: Černáno přišlo. Zubata. Černáno přišla.
4: Zubata si na ně jen tak nepřijde. Všech pět pohromadě. A to myslíme doslova

0: ale poctivý rockový nářez. Pražákům je hej, když míří do Olomouce.
1: Pražákům těm je tu hej, nikam nezapomněj.
0: Pražský výběr v původním složení. Pátek 28. srpna S-Klub Olomouc.
2: IME stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
3: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
5: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
6: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Radio Metropole.
10: A odpolední chill.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Jdeme na zprávy. V Novém budeme čekat na autobus na Svatém Kopečku u Olomouce. Zastávka Svatý Kopeček ZOO prochází proměnou. Dostane nové nástupiště a čekárnu a taky inteligentní označník. Práce potrvají do konce září. A co se týče dalších zastávek na Svatém Kopečku, tak zastávka Svatý Kopeček Bazilika, přes kterou jezdí autobusová linka číslo 11, bude do budoucna na jiném místě. Aktuální umístění zastávky ve směru do Samotišek nevyhovuje. Má se posunout naproti restauraci u Macků. Tím se nám cesta ze zastávky k bazilice navštívení Panny Marie zkrátí. Zatím k tomu vzniká projektová dokumentace a píše o tom Report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Jak bude vypadat jihozápadní obchvat Přerova? První etapa stavby nově počítá i s úpravou Mádrova podjezdu. Radní města schválili návrh úpravy stavby a o finální podobě projektu budou ještě rozhodovat zastupitelé.
4: Původní varianta nepočítala s rozšířením Mádrova podjezdu, což bylo dlouhodobě zástupci Přerova vnímáno jako jeden z hlavních nedostatků projektu. První etapa bude nově doplněna o rozšíření komunikace v prostoru Mádrova podjezdu, zajištění komfortního příjezdu k novým garážím, které nahradí objekty odstraněné v Tovární ulici, a také o naplnění hasičského záchranného sboru správy železnic na silniční síť právě přes Mádrův podjezd.
3: Doplňuje mluvčí Přerova Lenka Chalupová. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu, co všechno si umíme vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to určitě neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. Už 25 let hledá anketa Strom roku, každý rok v republice strom s nejsilnějším příběhem. Nyní hledá ten nejzajímavější strom za celé čtvrtstoletí. V anketě na webu stromroku.cz soupeří o naše hlasy až do 29. září 13 stromů z předchozích ročníků. Mezi nimi i strom z Olomouckého kraje, dub ze Zámecké aleje ve Skaličce na Hranicku.
1: Sport.
3: Odveta třetího předkola fotbalové ligy mistrů dnes čeká pražskou Spartu. Český klub bude hrát o další postup v soutěži venku proti francouzskému Lyonu. V úvodním vzájemném střetu Sparta vyhrála 2-1. Uvidíme, co dnes. Výkop je v 21 hodin.
2: Rádio Metropole. To na sebe.
5: 20 hodin a 18 minut, tak to je čas dnešního západu slunce. Naopak zítra sluníčko vyjde v 5.37. Víme, jak bude. Ve středu a ve čtvrtek nás čeká podobná předpověď. Sluníčko a jasná obloha a teploty mezi 25 a 9.

0: 20 stupni Celsia. V pátek půjde rtuť teploměru pomalu nahoru a o víkendu pak počítáme na teploměru opět s třicítkami.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Bourá se v Přerově na Želatovské ulici, jde o nehodu dvou osobních aut a opatrně se dá projet. Nehoda je taky na ulici Koupelky v obci Smržice, taky zde jde o dva osobáky v sobě, ale na plynulost provozu to zatím nemá vliv. No a v této stejné obci pozor taky na Zákantí, taky zde se bourá. Hranice Hranická, Opatov, Karlov pod Pradědem nebo D640 na exitu Vyškov, tak tady silnici kontrolují policejní hlídky. No a na trase Nová VSK Domašov nad Bystřicí potom aktuálně počítejte v koloně se zdržením na 10 minut. Dobře dojeďte!
3: Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Luskni.cz.
2: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
2: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
2: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
3: Tento víkend se na hradě Sovinci koná hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
2: Dřevo Ob, poctivé dřevo z Hané. Už 15 let dodáváme kvalitní palivové dřevo pro celý olomoucký region. Dřevo nařežeme, naštípeme a dovezeme až k vám. Objednejte včas a využijte aktuální letní ceny. Více na dřevoob.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 11. srpna a svátek má Zuzana. Nositelka tohoto jména přibývá obětavá a oddaná. S láskou pečuje o partnera i rodinu. Tak ať žije každá Zuza a Zuzanka. Narozeniny dneska slaví novopečený táta Miraj Navrátil, jasně, zpěvák kapely Miraj. Narozeniny má také australský herec Chris Hemsworth. My ho známe z Avengerů jako Thora. To je ten s tím kladivem, bůh hromu a deště. Tak ať máte dneska boží den, je tady úterý 11. srpna.
0: Metropole právě dnes.
2: Rádio Metropole.
3: Se Štěpánem víš, co je nového ve světě rapu.
4: Myslíš si, že máš přehled o všem?
3: Přesvědčíme tě, že rapová scéna je divočejší než tvůj život po výplatě. Připrav se na novinky, beefy a tracky, který tě rozvibrujou subwoofer i hrnek s čajem.

0: Rádio Metropole
1: a odpolední chill. Perfektní kulisa k tvému rozhodnutí, že už máš dneska padla.
2: Dneska padla.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií, znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Králická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žněv kraj končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
0: Sport.
3: Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Dnes v noci teploty spadnou ke 14 stupňům Celsia. Zítra nás potom čeká v našem regionu většinou jasná a slunečná obloha s nejvyššími denními teplotami ve stínu mezi 25 a 29 stupni. Podobně bude počasí vypadat taky ve čtvrtek, v pátek a o víkendu by nás potom výhledově měly provázet teploty okolo tropických třicítek.
1: Rádio Metropole za volantem.
4: Dopravní nehoda se zraněním se vyšetřuje v Nové Vsi na Rýmařovsku. Opatrně se tu ale dle dostupných informací dá projet. Vážná nehoda se potom vyšetřuje taky na Zábřežsku v obci Rájeci Střeví. Tady došlo ke střetu

května probíhají záchranné a vyprošťovací práce a průjezd je tu komplikovanější. Na policejní hlídku si potom s 18. hodinou dávejte pozor v Napajedlech na nádražní, taky ve Žďárné a nebo na obchvatu Svitav. Dobře dojďte. Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: odpoledne v Horní Moštěnici. V neděli 16. srpna od 14 hodin ožije zámecká zahrada hudbou a skvělým jídlem. Těšte se na kapelu Kolárovci, Ilonu Čákovou a Kamelot. Bohaté občerstvení zajištěno. Děti do 15 let zdarma. Předprodej na obecním úřadě. Přijďte si užít léto.
1: 30 rokov na scéně No Name O2 Arena.
2: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 Aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
5: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Auto Lašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
6: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
7: Proto ne.
6: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
7: Proto taky ne.
6: Tak proč?
7: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
6: Ale koupil.
7: Fakt?
6: Fakt.
7: Oh, ty jsi nejlepší.
8: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
9: Rej.cz. Čtěte zpravodajský portál Rej.cz. Kdo chce vědět, co se děje, ten musí číst zprávy z Reje. Klikni na Rej.cz.
10: Radio Metropole.
11: Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zamíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která se uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus, takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
4: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlan Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
5: Veď predsa, že sa radovať smiem.
4: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
6: Tu Jano Svetlan Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
4: Jano Svetlan Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
7: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
8: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
9: Zažijte hodové slavnosti ve Velkém újezdě. Od 14. do 16. srpna vás čeká nadupaný program. Kapely Los Playboys i Dallas, řádění v pěně, atrakce a hry pro děti, jarmark i bohatá tombola. Přijďte si užít skvělou zábavu pro celou rodinu. Začínáme už v pátek.
10: Máte někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxikuj život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
11: Zveme vás na dobrodružství v Kukuřičném Bludišti třeba s celou rodinou nebo partou přátel. Plno zábavy na čerstvém vzduchu. Je možné využít i noční bloudění. Kukuřičná rodina už se na vás těší. Více informací a aktuální otevírací dobu najdete na webu kukuřičáci.cz.
0: Rádio Metropole.
3: Metropole.

0: v letošním roce v prestižní anketě ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti životního prostředí oceňuje Olomoucký kraj jednotlivce, firmy a obce, kterým na životním prostředí záleží. www.cenykraje.cz. Kdo si odnese cenu veřejnosti za přínos v ochraně životního prostředí, o tom rozhodnete právě vy. Hlasujte do 31. srpna na www.cenykraje.cz. Děkujeme.
1: Posloucháš? Radio Metropole.

0: IME Stavby. Stavíme občanské, průmyslové i bytové domy. Kompletní realizace od základu až po finální předání. Zajišťujeme také projekční a inženýrskou činnost. IME Stavby. Když chcete, aby se opravdu stavilo.
1: Jsou koncerty, které slyšíte jen ušima, a pak ty, které vás pohladí na duši. Slovenský bard a písničkář Jano Svetlán Majerčík míří 11. listopadu do Olomouce s koncertem Vysokonávykový večer.
2: Veď predsa je, že sa radovať smiem.
1: Čeká nás oslava života a návrat ke kořenům v dokonalé akustice Červeného kostela v Olomouci.
3: Tu Jano Svetlán Majerčík. Vidíme sa v Olomouci a veľmi sa na vás teším.
1: Jano Svetlán Majerčík. Středa 11. listopadu v Olomouci a vstupenky za lepší ceny jen na smsticket.cz.
4: Radio Metropole.
5: Top Music. Top Radio. Metropole.
4: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Na našem rádiu vám chceme šetřit čas. Přečetli jsme pro vás regionální zprávy, abyste vy nemuseli. Víme, o čem se píše. Lázeňské bistro v Horských lázních Karlova Studánka už funguje. Otevřelo se na začátku srpna a nabízí svým zákazníkům spoustu dobrot. Jaké, to už pro nás zjistil olomoucký report. Co najdete v čerstvém vydání týdeníku Kroměřížska? Třeba vyznání kutilů z regionu. Co všechno si umíme vyrobit sami doma. Také se dočtete, která persona, do které byste to neřekli, vulgárně pořvávala na rozhodčí v okresní fotbalové soutěži. Týdeník Kroměřížská vychází každé úterý. Olomouc se v září stane místem setkání absolventů Univerzity Palackého. Pod hlavičkou alumny září pro ně univerzita připravila program, který nabídne výroční promoce, přednášky, komentované prohlídky i společenské akce na fakultách. Informuje o tom web olomouc.cz. S naším rádiem jste vždy v obraze, teď už i vy víte, o čem se píše.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Posloucháš?
3: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď přijde holandský DJ a producent Rehab, který se s elektronikou pere jak mistr šermíř s mečem. Rychle, přesně a s grácí. Jeho beaty jsou plné energie a adrenalinu, takže tě rozproudí během vteřiny. Rehab to umí rozjet jak na festivalech, tak v klubech a jeho skladby jsou jako pořádná dávka zábavy a rytmu v jednom balíčku. Kdybys chtěl vědět, jak rozhýbat party, tak už to znáš. Zůstaň naladěnej, protože na Metropoli tě čeká víc tanečních zážitků.

0: Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole a dneska tu máme Lady Gagu, královnu show a ikonickou osobnost, která si nikdy nebere servítky. Gaga je mistryně extravagantních vystoupení a její hudba je plná energie a emocí, které tě dostanou. Je jako ten kamarád, co tě nikdy nepřestane překvapovat a umí být zároveň vážný i vtipný. Jestli chceš poznat opravdovou hvězdu, zůstaň s námi, protože na Metropoli se dozvíš

0: Dobrý večer. Tvoje rádio.
1: Metropole.
2: Olé. Tady je tvoje Metropole. Cyril je australský DJ a producent, který ve své hudbě kombinuje moderní taneční beaty s chytlavými melodiemi. Jeho house skladby jsou jako ten kámoš, co tě rozhýbe a přinese ti pořádnou dávku energie. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole se

0: Radio Metropole.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tady máme holandskou dvojici Lukas a Steve, která to s taneční muzikou opravdu umí rozjet. Jejich beaty jsou energické, chytlavé a plné pozitivní nálady, kterou prostě musíš cítit. Když hrají, je to jako kdyby ti nejlepší kamarádi řekli: pojď, roztoč to. Jejich styl je svěží a nabitý energií, takže jestli chceš pořádnou dávku dobré nálady a pohybu, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na Metropoli má

0: někdy pocit, že se v tom každodenním schonu ztrácíte? Bára Englišová, autorka bestselleru Detoxiku život, vás zve na setkání, kde společně najdeme odvahu být sami sebou a tvořit si realitu s lehkostí. Čeká vás hluboké sdílení, uvolňující meditace i léčivá, živá hudba. Udělejte si čas pro sebe už v pátek 2. října v kině Metropol v Olomouci. Vstupenky jsou v předprodeji na kinometropol.cz.
1: Tento víkend se na hradě Sovinci koná Hodokvas Rytíře kobylky. Největší akce sezóny, plná zábavy, tance i nelítostných soubojů. Loutkové divadlo, šermíři, sokolníci, hrnčíři i kováři. V sobotu večer rytířský turnaj s řadou ohňových efektů. Historicko-řemeslný jarmark už tento víkend na hradě Sovinci.
2: Svět spánku CZ. Dřevo všude. I pod čalouněním. Dřevotřísku u nás nehledejte. Není nikde. Vyrábíme poctivé ložnice, které vydrží roky. Spolehněte se. Svět spánku CZ.
3: Právě teď. Výprodej skladu se slevami 20 až 40%. Svět spánku CZ.
4: 30 rokov na scéně. No Name O2 Arena.
5: 30 rokov kapely No Name na scéne. Oslávte to s nami 12. decembra 2026 v pražskej O2 aréne. Buďte pritom, alias kto nespieva, nežije.
6: Poslucháš?
7: Radio Metropole.
8: Olé, tady je tvoje Metropole. Calvin Harris je skotský producent, zpěvák a DJ, který svou hudbou ovládl taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ta nejlepší party, co tě rozhýbe a nenechá v klidu ani na vteřinu. Calvin Harris je známý svým svěžím stylem, chytlavými melodiemi a schopností vytvořit hit, který zůstane v hlavě. Zůstaň naladěný.

0: kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už jsi kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba.

0: Noční puls tvýho města.
1: Radio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Shannon je americká zpěvačka, která se proslavila svým energickým dance popem a nezapomenutelnými vokály. Její hudba je jako ten kámoš, co ti přinese dávku energie a připomene ti ty nejlepší taneční párty. Shannon je stálicí taneční scény a její zvuk tě dostane hned na první poslech. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další

Na Rádio Metropole ladíš další díl podcastu Majdalový ryby. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Dneska si společně pod Věrákem vytáhneme projekt Taškent. Ten sám sebe popisuje jako synergii autorů dvou generací. V jejich tvorbě se vzájemně snoubí zhudebněné poetické texty, rap, zpěv, elektronická hudba a trombóny. Songy od Taškentu nikam nepospíchají, spíš se ti pomalu zarývají přímo pod kůži, pořád ale v tanečním rytmu. Pokud se chystáš na festival do rumunského Banátu, Taškent si tady můžeš poslechnout naživo. Možná zahrají i svůj nový song, který jim vyšel teď na začátku srpna. Jmenuje se Grand Hotel Praha a je to song, který si dnes v našem podcastu pustíme. Tohle je Grand Hotel Praha od projektu Taškent.

Mac Popsa, něco co nejde.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, pro

0: Jdeme na Hrady. Tradiční český festival s nejlepším programem. Dan Landa,
1: Mirá,
0: Rybičky, Hrady.cz. 21. a 22. srpna hrad Bouzov u Mohelnice.
1: Migové,
0: Harley,
1: Single X,
0: Tomáš Klus. Jdeme na Hrady. 21. a 22. srpna na hradě Bouzov u Mohelnice. Výhodné lístky kupuj na www.hrady.cz.
1: Užij si s přáteli letní pohodu na Hradech.
2: Skvělá atmosféra i tratě pro všechny generace chystá už šestý ročník Dubanské desítky. 4D Run má mezi vyznavači běhání své místo. Pohodové tratě pro nejmenší, ale i náročné trasy pro běžce. Jdi na web 4D Run a registruj se. Dubanská desítka v neděli 13. září v Dubanech u Prostějova.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: 5 nezničitelných osobností, které by se v jedné šatně měly poprat, ale radši vám zahrají.
7: Michael Kocáb, Michal Pavlíček, Vilém Čok, Klaudius Kryšpín a Jirka Hrubeš.
6: Původní sestava pražského výběru.
7: Ne kopie, ne hosté, ale živá legendární baterie v plné palbě. Pravděpodobnost, že je ještě někdy potkáte na jednom fleku, se limitně blíží nule.
6: Zákaz cenzorů kdysi přežili. Otázkou je, jestli vy přežijete jejich nářez.
7: Kultovní hudba, která nestárne. Zažijte to, dokud to jde. Pražský výběr, pátek 28. srpna, S-Klub Olomouc. Startujeme v 18 hodin. Lístky berte na předprodej olomouc.cz.
8: Posloucháš?
9: Radio Metropole.
10: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboy je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme interpreta ATB, německého producenta, který svou hudbou míchá trance s emotivními melodiemi a vytváří tak nezapomenutelné zážitky. Jeho skladby jsou jako noční jízda, kdy tě pohltí rytmus i emoce zároveň. ATB je jako ten kámoš, co ti přinese hudbu, která tě vezme na cestu plnou energie i klidu. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje pořádnou dávku hudební elegance.

Ahojle, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Lizou, zpěvačku a raperku, která do hudby vnáší sílu, radost a sebevědomí. Lizou je jako kámoška, co tě naučí milovat sám sebe a užívat si život naplno. Její skladby jsou plné energie, které tě donutí vstát a tancovat, ale taky tě zahřejí svým upřímným poselstvím. Lizou umí spojit humor a vážnost v jednu parádní show, kterou prostě musíš zažít. Je to energie, která nabije každou místnost a každého posluchače. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další porci skvělé muziky a inspirace. Girl, I'm about to...

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska je to o chytlavých riffech, letní pohodě a beatu, který ti v hlavě bude hrát ještě zítra. Švédské duo Jubel umí vytáhnout saxofon, přidat slunce a udělat z obyčejného dne minifestival. Jejich zvuk je jako procházka po pláži s koktejlem v ruce, plný pozitivní energie a euforie. Jubel jsou jako kámoši, co vždycky přijdou pozdě, ale přinesou muziku, co zachrání večer.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou párty. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože máme pro tebe spoustu dalších hudebních překvapení, která ti rozproudí krev.

Tady je tvoje Metropole a dneska tě pozdravuje Sabrina Carpenter, americká zpěvačka a herečka, která kombinuje popové melodie s osobitým stylem. Sabrina umí v písních vyprávět příběhy, které jsou svěží a zároveň plné emocí. Její hudba tě donutí nejen tancovat, ale i zamyslet se. Je to takový kamarád, co tě vždycky podrží, když to potřebuješ. Zůstaň naladěný, další pecky uslyšíš na Metropoli. Oh, I leave quite an impression. 5 feet to be exact.

Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Bylo 22 hodin.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Post Malona, umělce, který kombinuje rap, rock i pop do jednoho nezaměnitelného stylu. Jeho hudba je jako nečekaný mix chutí, co tě překvapí a zároveň chytí za srdce. Post Malone je jako ten kámoš, který tě baví i překvapuje zároveň. A jeho skladby se rychle staly hity po celém světě. Jeho osobitost a talent z něj dělají jednoho z nejoblíbenějších interpretů současnosti. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný na

Tady je tvoje metropole. Dneska se těš na interpreta s názvem Kleptoun. Tajemného německého DJe a producenta, který skrývá svůj obličej za zlatou maskou a přináší zvuk, co vás doslova pohltí. Jeho hudba je jako tajuplný příběh plný hlubokých housebeatů a hypnotických melodií, které tě zavedou do jiného světa. Kleptoun je jako ten kamarád, co tě vezme na noční jízdu plnou taneční extáze a emocí. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska přináší dávku tajemných

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Leto je v plném proudu, naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Co letos nejvíce ovlivňuje počasí nad Českou republikou?
2: Jetstream, který přináší buď to sucho, oblast vysokého tlaku vzduchu a hodně vysoké teploty, anebo naopak zavíchá kartami, takže se k nám dostává chladnější vzduch od severozápadu nebo také od severu, který přinese úlevu od těch vysokých teplot, ale většinou teploty i pod letní hranicí 25 stupňů Celsia a tím pádem nenakoupání.
1: Kdo s námi vstává brzy, ten si může během prázdninových rán užívat romantické mlhy nad řekami, u lesů. Jak takové romantické ranní mlhy vlastně vznikají?
2: No, je to dáno tím, že se nám ochlazuje zemský povrch daleko rychleji v nočních hodinách, než třeba právě hladina vody, která si uchovává tu teplotu i v nočních hodinách stále stejnou z pohledu toho denního. To znamená, že se nám tam daleko více skondenzuje vzduch, protože nasedá na teplejší vodní hladinu.
1: Jaké počasí máte nejraději vy sama osobně a proč?
2: No tak z toho profesního hlediska, z toho v letním půlroce rozhodně bouřky. Na nich se člověk v uvozovkách nejvíce naučí. A je to takzvaná lowcastingová předpověď počasí, kdy jedete z pohledu radarových a družicových snímků na 10 minut dopředu každou předpověď. No a co se týče toho volnička a toho letního charakteru počasí, tak je to ta polojasná obloha 28 stupňů Celsia, mírný vítr, ty večery u grilovačky nebo na zahrádkách.
1: A když jsme vás právě teď poslouchali, tak si ještě dovolím tu závěrečnou otázku. Letní bouřky je samozřejmě kategorie sama pro sebe, všichni to známe. Je sluníčko, je pěkné počasí a potom z ničeho nic, aniž by to radar předpovídal, se z ničeho nic objeví bouřka. Jak je možné, že z ničeho opravdu vznikne velká, krutá bouřka?
2: Je to právě ta bouřka z tepla, která vzniká nerovnoměrným zahříváním zemského povrchu a kdy ty jednotlivé části se začnou se ohřívat různě od zemského povrchu a začnou velmi rychle vystupovat. Pak už stačí jenom instabilita vzduchu, aby vám velmi rychle před očima nebo nad vašimi hlavami narostl kumulus takového toho beránkového oblaku, kumulonimbus, bouřkový oblak a spustil se déšť a právě hromy a blesky.
1: Léto je mnohdy plné překvapení i na obloze. Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
2: Naslyšenou a při všem vždy to správné počasí.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
0: Letní vibe Radia Metropole.

Tady je tvoje metropole. Lávra je producentka a DJka, která do hudby přináší osobitý zvuk plný emocí a chytlavých rytmů. Spojuje moderní elektroniku s devadesátkovými melodiemi, což je kombinace, která tě vždycky roztančí. Připrav se na pořádnou dávku taneční zábavy.

0: Rádio Metropole. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme

Tady je tvoje metropole. Luca Debonair je producent a DJ, který ví, jak udělat pořádnou taneční jízdu. Jeho hudba je plná chytlavých beatů, které tě vezmou na energickou projížďku. Jako ten kámoš, co tě vždycky vezme na párty a nedá ti vydechnout. Luca umí mixovat energii s melodiemi tak, že prostě musíš začít tančit. Jestli hledáš nový zvuk, co tě nenechá v klidu, tak tenhle borec je jasná volba. Zůstaň naladěný, protože Metropole pro tebe má ještě víc.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Místo osvěžení vyprahlé koryto ve Velké Bystřici na Olomoucku kvůli suchu a poklesu hladiny řeky Bystřice vyschl 4-kilometrový náhon. Bez vody je i jeho část na Zámeckém náměstí, která v létě slouží lidem k osvěžení.
1: Místní rádio, místní zprávy.
2: Tajemná bedna se objevila u budovy Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Černá krabice mňouká a občas z ní vypadnou hopíky. Fakulta atrakcí upozorňuje na dlouholetý výzkum kvantových technologií. Znázorňuje myšlenkový experiment rakouského fyzika Schrödingera ohledně iluze skryté kočky, která je podle něj současně živá i mrtvá, dokud člověk krabici neotevře a nepřesvědčí se na vlastní oči. Pozor na dopravní omezení v regionu, řidiči. V Prostějově je nově zavřená Kralická ulice v úseku u nadjezdu Vitana. Silnice 367 tu bude kvůli opravě vozovky neprůjezdná do 21. srpna. Je tu značená objížďka. Kombajny odjíždějí z polí v Olomouckém kraji. Žně v kraji končí. Zemědělci letos dostali z hektaru průměrně téměř 6,5 tuny obilí. Je to méně než loni, kdy byl hektarový výnos přes 7 tun. Letošek tak dorovnají zásoby z loňska.
1: Sport.
2: Výškař Jan Štefela měl na atletickém mistrovství Evropy smůlu. Atlet ze Zátora u Krnova a bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu zvládl v úterý v Birminghamu přeskočit 219 cm, ale kvalifikační laťku do hlavního závodu ve výšce 223 cm už ne a dál se neprobojoval.
0: Rádio Metropole, to na sebe.
3: Jakou předpověď hlásí meteorologové na středu? Čeká nás jasno a slunečno s teplotami v maximech ve stínu přes den mezi 25 a 29 stupni Celsia. Podobné počasí nás bude provázet i čtvrtkem. V závěru pracovního týdne půjde teplota mírně nahoru a o víkendu nás potom mají provázet teploty okolo 30 stupňů. Ve druhé půlce víkendu pak počítáme i s deštěm a bouřkami.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: 92 a Mohelnice 103.7 FM.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska si představíme britskou zpěvačku, co kombinuje taneční rytmy s noblesou a šarmem, jaký jen tak nenajdeš. Sophie Ellis Bextor má v sobě styl, který je jako šampaňský. Jiskrný, elegantní a vždycky tě dostane do nálady. Její hlas je jako příjemný společenský rozhovor, co tě nikdy neunaví. Když jí posloucháš, můžeš si klidně představit taneční parket v nejlepším klubu, i když jsi doma v pyžamu. Tak drž frekvenci, další zajímavosti

Tady je tvoje Metropole. Dneska se těš na Doja Cat, americkou zpěvačku, která svojí originalitou, energickým stylem a chytlavými rytmy baví fanoušky po celém světě. Její hudba je jako ta kamarádka, co ti vždycky přinese trochu originality a pořádnou dávku energie. Doja Cat umí skloubit rap s popem a tanečními beaty, takže tě rozhýbe na první dobrou. Připrav se na pořádnou porci hudební zábavy. Zůstaň naladěný

Tady je tvoje metropole. Denzel je belgický taneční umělec, který svými chytlavými hity baví fanoušky taneční scény po celém světě. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co nikdy nechybí na mejdanu a vždy přinese tu správnou porci energie. Denzel umí vytvořit groove, který tě rozhýbe. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje další hit.

Tady je tvoje metropole. Solar Dough je britské duo, které v taneční hudbě válí s energií a dravostí, že tě to prostě dostane na nohy. Jejich beaty jsou jako pořádný nášup kofeinu. Nabudí tě a nenechají v klidu ani na vteřinu. Když je posloucháš, je to jako když tě kámoš vytáhne na tu nejlepší party ve městě. Tak zůstaň naladěnej, protože další

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme jméno, které možná ještě nemáš v každodenním playlistu, ale brzy budeš. Bere je mladý talent z Belgie, který zpívá s takovou intenzitou, že by rozplakal i kámen. Jeho hudba je plná emocí, jemného popu a nečekaně silných refrénů. Bere je jako ten tichý spolužák, co když jednou promluví, všichni stichnou. Jeho styl je moderní, ale hluboký. Ideální pro chvíle, kdy nechceš jen poslouchat, ale i cítit. Zůstaň naladěný. Metropole teď hraje.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Raye Daltona, zpěváka s hlasem plným radosti a pozitivní energie. Jeho hudba je jako pořádná dávka dobré nálady, která tě donutí vstát a rozhýbat se. Ray je ten typ umělce, co nikdy nesklame a vždycky přinese pořádnou dávku zábavy a emocí. Jeho skladby jsou skvělou společností na párty i na pohodové chvíle s přáteli. Ray Dalton je jako kámoš, kterého prostě chceš mít po svém boku. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli tě čeká

Tady je tvoje metropole. Loreen je švédská popová zpěvačka, která svou silou hlasu a emocí dokáže vtáhnout posluchače do svého světa. Její hudba je jako ta kamarádka, která ti přinese jak energii, tak i hloubku. Připrav se na pořádnou porci emocí a taneční krásy, která tě rozhýbe a zároveň pohladí po duši. Loreen je zkrátka fenomén, který musíš znát. Zůstaň naladěný, protože Metropole servíruje

0: Metropole.
1: Metropole.
0: Byly dvě hodiny.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.